0: Odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudeckých Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
1: Já si myslím, že sudeckých Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
0: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
2: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do Severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa, kde tkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Friburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
3: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

ty hraj a naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko, ty hraj.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

a zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět. Přes hory kamení, ze světů plných bouří.

dušičkou malinkou koukám, jestli se kouří z našeho stavení

Když vítr všecko smet, tak zůstala jen touha. Bože můj, já chci zpět. Bože můj, já chci zpět.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve tři.
1: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během dvou dnů může v Beskydech napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak může zvýšit odtok vody z krajiny. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu

0: Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Meziročně jich 23 zaniklo.
1: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
2: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
1: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
3: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
1: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
0: Bazén ve zlínském plaveckém areálu momentálně patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář po víc než 40 letech.
4: Velkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Radio Impuls, Zlín.
0: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
5: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Páni a paní, vím, jak se ruší žál. Já tíhnu duší, jen klejny karneval.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Vezli by jsme spolu, spadli by jsme dolů. Byl by konec všemu.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho života.

0: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky devátých ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků devátých tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
1: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
0: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden

0: plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
1: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa, kde tkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Friburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

bezzubé, jako báby bezzubé, když olizují cukrlátka. Naše první lásky jsou jako báby bezzubé, jako báby bezzubé, když olizují cukrlátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Pejsek zaštěká, už mononos dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Člověk zaštěká a už mu dají náhubek, misku guláše mu podstrčí a zaríglují vrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Proč se nám směješ, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak ti bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že už tu všecko kdysi bylo a zase bude. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na párátka. A když není co do huby, tak se bije na buben. Špejle z jitrnice předělávají na mávátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Tolik trubačů a hasič majstrů dulo do trubek, až z té kupy moudrosti světu vyrašila bratka. Jen se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Tak se nám nesměj, ty můj malý nerozumný Jakube, že to snad vemeš jiným směrem, vemeš hopem, vemeš zkrátka. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, no to jsem zvědav, jak tu bude, až ti roku přibude. Jakube, Jakube, Jakube, Jakube, věř mi, že všechno už tu kdysi bylo a zase bude.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Tam, kde zem duní, kopyty stát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Není nutno, aby bylo přímo veselo.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let. Celý den.
1: Chci vyprávět vám příběh o jedné dívce s vlasem medovým. Ale jak to bylo tenkrát v noci, to se přesně nikdy nedoví. Já vím jen, že jsem spěchal a řekl si tenkrát, tak si cestu zkrať. Spodem kolem jezera, kde cestu kříží železniční trať.

asi něco se jí přihodilo, je to v jejím obličeji znát. Už dlouho tady čekám a ještě nikdo

Proč máte tedy zamračenou tvář? Po dívce pohled stáčím a marně kolem rozhlížím se tmou. Vedle mě je místo prázdné, stejně jako cesta přede mnou.

sivý, když tichým hlasem ke mně povídá. Já nevím, milý pane, zda je to mýlka nebo krutý žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtud, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztratí.

0: Posloucháte zprávy a zdraví vás Jiřina Součková. V Beskydech spadne spousta vody. Od sobotního do pondělního rána bude vydatně pršet. Během dvou dnů může v Beskydech napadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Od neděle se tak může zvýšit odtok vody z krajiny. Upozornění platí v Moravskoslezském kraji pro okolí Frenštátu pod Radhoštěm, Frýdku Místku, Frýdlantu nad Ostravicí, Jablunkova a Třince. Ve Zlínském kraji má vydatně pršet hlavně na Vsetínsku. Akcelerační zóny zvedly část veřejnosti ze židlí. Veřejné projednání návrhu trvalo téměř 12 hodin. Do budovy Radiopaláce na Pražských Vinohradech přišly stovky lidí. Úředníci z několika ministerstev nejprve představili detaily dokumentu, pak odpovídali na desítky dotazů. Drtivá většina účastníků záměr kritizovala. Debata tak byla plná emocí. Obešla se ale bez výraznějších excesů. Návrh na vymezení akceleračních zón aktuálně zahrnuje 94 míst, ve kterých má být možné v jednodušším povolovacím řízení chystat stavby větrných a solárních elektráren. Seznam lze najít na webu Ministerstva pro místní rozvoj. Vláda v minulých týdnech avizovala, že vymezení zón neznamená, že větrníky nebo solární pole budou ve vymezených místech stát nebo že se nebudou moci vybudovat jinde. Česko zůstává zemí mini pivovarů. Celníci jich aktuálně evidují 520. Meziročně jich 23 zaniklo.
1: Uzavírání mini pivovarů nepřišlo zčista jasna. Prezident Českomoravského svazu mini pivovarů Michal Voldřich vysvětluje, že jde o trend několika posledních let.
2: Ale oni prostě se třeba přestěhují dál nebo přeprodá se zařízení a tak dále. Končení těch pivovarů je teďka masivnější po tom covidu. Ty lidi se nevrátili zpátky do restaurace, zůstali mimo a ta ekonomická situace těch mini pivovarů prostě jedou bez rezerv.
1: Doplácí na to hlavně podniky, které nesledují aktuální trendy, nemají štamgasty nebo jsou v osamocených lokalitách. Radovan Koudelka z pivovaru Zábřeh nám řekl, že ani aktuální doba tomuto podnikání nepřeje.
3: To jsou energie, suroviny, legislativa a hodně, protože ty mini pivovary to jsou často mini firmy, kde pracuje třeba jeden, dva, tři lidé, tak ta administrativní zátěž ohledně třeba spotřební daně je poměrně složitá. Konkurenční boj samozřejmě náročný, je to těžké tady v tomto obecně, ale umíme se prosadit i přesto.
1: Spotřeba piva v Česku celkově klesá, sládci se proto často snaží zaujmout vařením speciálů. Tomáš Kabát, Radio Impuls.

0: Bazén ve zlínském plaveckém areálu momentálně patří řemeslníkům. Tamní 25 bude mít úplně novou tvář po víc než 40 letech.
1: Venkovní bazén byl donedávna v sousedství kryté 50 a 25 popelkou neboli popelákem. Z bazénu mizela voda, zanesené obklady žalovaly a tak je současná totální rekonstrukce balzámem. Na dně teď v pilné práci řemeslníci, stejně i pod bazénem, kde budují nové potrubí. 25 dostane nové vstupy do vody, odrazové můstky a hlavně moderní folii. Radost plavat nastane dle představ radnice za 8,5 milionu korun na začátku letních prázdnin. Jan Čadá, Rádio Impuls, Zlín.
0: Čeští hokejisté vstoupili do mistrovství světa ve Švýcarsku výhrou. Na úvod skupiny B ve Freiburgu porazili soupeře z Dánska 4-1. V souběžně hraném zápase v Curychu USA naopak prohráli s domácím týmem 1-3. V předchozích utkáních Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini v Curychu vyhráli nad Německem 3-1. Na západě Čech může být přes den až polojasno a až 16 stupňů, jinak čekáme zataženo s občasným deštěm a s teplotami od 9 do 13. V Beskydech bude až do pondělního rána vydatně pršet.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.
1: Povím vám příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan. Evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10. Ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. 10 pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného pána nebes, královna blahoslavenou panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnu za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce, a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

jednou, pro vždycky na tebe vtisk. Povál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřívaj značkovací plech. A ty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

mě kyne tma v kotli údolí a kletba tichá mlhu proráží. Vzpomínka na ní v srdci zabolí jako úsměv, co zbraně vyrábí.

rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 6.
1: U zpráv vás zdraví Jiřina Součková. Ve Středočeském kraji je na středních školách stále přes 2600 volných míst, a to napříč obory denního studia pro žáky devátých ročníků základních škol. Volná místa jsou na gymnáziích, liceích, přes maturitní obory středních odborných škol až po učební obory. Nejnižší podíl přijatých žáků devátých tříd byl už po několikáté v Praze, uvedlo to ministerstvo školství. Metropole se potýká s nedostatkem kapacit středních škol. Pomoci by podle expertů i představ ministerstva měla úprava termínů, a to tak, že by žáci nejprve napsali test, zjistili svůj bodový výsledek a teprve potom podali přihlášky. To by ale podle odborníků muselo jít ruku v ruce s navyšováním kapacit v žádaných oborech. Hrocení situace kolem sjezdu sudetských Němců je bouří ve sklenici vody. To si myslí publicista a náš pravidelný glosátor Luděk Staněk. Sjezd sudetoněmeckého krajenského sdružení proběhne příští týden v Brně. Akce je pod palbou vládních politiků. Podle nich otevírá staré rány. Staněk je přesvědčený o opaku.
2: Já si myslím, že sudetských Němců, respektive vyhnání Němců po druhé světové válce, se pomalu dostává do módu takového, jakože je to událost na úrovni jako bitvy na Bílý hoře. Ano, nějak to v nás je, ale vlastně nějaký kontext už tam v podstatě asi velký není.
1: Proti sjezdu sudetoněmeckého krajanského sdružení se postavila sněmovna hlasy vládní koalice. Opozice odmítla hlasovat. Považuje to mimo jiné za vyvolávání kulturních válek. Organizátoři akci příští týden plánují i za účasti některých německých politiků. Americké vojáky trápí chaos a bleskové rozkazy Pentagonu. Náhlé evakuace a nečekané přesuny kvůli válce v Íránu odnášejí nejvíc děti vojáků. Ztrácejí zázemí, přátelé i školy.
3: Rodiny nežijí přímo v bojové zóně, jsou ubytované v bezpečných základnách, které se někdy podobají americkým městům. Chaos nastává ve chvíli, kdy se situace prudce vyostří a Pentagon nařídí evakuaci civilistů kvůli hrozbě raketových útoků. Často se stává, že si matky a děti musí zbalit kufry i během několika hodin. Zástupci armády přiznávají extrémní psychický tlak. Pentagon tak zřizuje na základnách krizová centra, která zajišťují psychologickou pomoc a provizorní vzdělávání. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Moře u dánského ostrova Anholt vyplavilo mrtvou velrybu. Zvíře leží zhruba 75 metrů před pobřežím. Uhynulo nejspíš už před nějakou dobou. Podle odborníků by mohlo jít o keporkaka s přezdívkou Timmy, který několikrát uvázl na severu Německa, a po náročné záchranné akci ho dobrovolníci počátkem května vypustili do severního moře. Experti odpoledne odebrali vzorek tkáně z ocasní ploutve uhynulé velryby. Nyní je pošlou do Německa.

0: Jirka Kdetkáň podrobí analýze. Hokejová reprezentace vstoupila do mistrovství světa vítězně. Ve švýcarském Friburgu v zápase skupiny B proti Dánsku Češi zvítězili 4-1. Českou reprezentaci čeká další duel hned v sobotu od 20:20 proti Slovinsku. Ve zbylých pátečních zápasech USA prohráli s domácím týmem 1-3, Kanada porazila Švédsko 5-3 a Fini vyhráli nad Německem 3-1. Přes den bude zataženo, občas deštěm, občas s bouřkami. Na západě Čech bude až polojasno, naopak na Moravě v okolí Beskyd bude vydatně pršet. Naměříme teploty od 9 do 16 stupňů.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Máme krátce po 6. Adam Kuřica přeje hezké sobotní ráno s datem 16. května. Před námi je víkend pro radost ze života. Začínáme Pavlem Rotem a písní Krásnější než růže. Dobré ráno.

Dídek, no, řada a žádná z nema nic. Můj Vilém,

0: Pulse Radio pro radost ze života. Máme po šesté za malou chvíli. Skupina Karamel, píseň Přízrak 7B.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí terakotovou armádu, tedy hliněné vojsko, které před 50 lety náhodou, prosím vás, objevili čínští rolníci. Více uslyšíme o půl druhé. Ve výběru nejlepších scének z vysílání Alexandra Hemaly nám Helena Pavlovská poradí, jak přežít nevěru za pomoci sluk lesních. Více v 16 hodin a 15 minut. Písničky na cestu, ty nás čekají v rámci naší první ranní sobotní hudební dvojce. Po půl sedmé bude zpívat Ivan Mládek a taky Helena Vondráčková. Teď už skupina Karamel, píseň Přízrak 7B.

Puls Radio pro radost ze života do půl sedmé, další muzika let 60. až 80. Za malou chvíli Věra Špinarová, skladba Jednoho dne se vrátíš. Třídění šatníků a mytí oken, to bývají hlavní body jarního úklidu. Ne každý z nás je ale příznivcem uklízecího ataku a my se na Facebooku ptáme, zdali pak se pouštíte do jarního úklidu. Hlasovat můžete v naší anketě, kterou najdete na adrese www.facebook.com/Český impuls. Těšíme se na vaše reakce. Teď do půl sedmé ostravská legenda na rádiu Český impuls, Věra Špinarová. Den.

0: Profesor Indigo.
1: Rádio Český impuls.
2: Ital nezná ten zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Český Empul se přeji dobré ráno, sobota 16. květen, doufám, že se máte fajn, že si užíváte víkendové ráno plnými doušky, po půl sedmé naše další muzika, ale 60. až 80. Dalibor Janda, Karel Gott, ze všeho nejdřív skupina Olympic, píseň Je to tvá vina, teď už ale předpověď počasí.
1: Sobota bude zatažena s občasným deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky, na západě může být až polojasno, naopak v Beskydech musí počítat s vydatným deštěm. K tomu naměříme teploty většinou od 9 do 14 stupňů, na severozápadě bude od 12 do 16 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje český
1: impuls.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící. Meduňkou, rdesnem, s kořicí, ale hlavně
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls, dobré ráno, sobota, 16. květen, máme po půl sedmé, na řadě je naše první ranní hudební dvojce a my jsme si přichystali písničky na cestu, protože dnes, prosím vás, jde pochod Praha Prčice. Z české muziky let 60. až 80. nabídnu právě písničku Praha Prčice v podání Ivana Mládka a pak nás také nemine Helena Vondráčková, skladba Mám ráda cestu lesní.
1: Hudební dvojice
2: aneb jeden za 18, druhý bez dvou za 20.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 7. hodina. Kolegyně a kolegové v redakci pro nás chystají nejnovější zprávy. Uslyšíme novinky z domova, ze světa i ze sportu. No a do té doby nabídnu další hity let 60. až 80. Nachystaná Hana Zagorová s písní Málo kdo ví, pokud zbyde čas. Uslyšíme i Michala Davida nebo třeba Jarka Nohavicu. Ze všeho nejdřív ale duet Pár slov, pár kroků, pár gest. Marie Rotrová, Karel Černoch na rádiu Český impuls. Přeji pohodovou sobotu s datem 16. května.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: Radio Český impuls. Zprávy v 7.
1: Dobré ráno. Teď a ještě i několik hodin startuje vyhlasný pochod Praha Prčice. Různě dlouhé trasy 59. ročníku začínají od 5:30 ráno do 11:45 dopoledne. V posledních letech se do Prčic každoročně vypraví kolem 20 tisíc lidí. Jeden ze startérů pochodu Miroslav Juráň nám vysvětluje, jak první pochod vznikl.
2: Tenkrát tátové pochodu v té době byly populární pochody 100 kilometrů za 24 hodin, což je hodně náročná disciplína. Pánové technici to obešli tím, že zkrátili tu délkovou míru a místo, aby se počítalo v metrech, tak to zkrátili na loket český, ten je asi 60 centimetrů.
1: Letošní ročník legendárního pochodu nabízí 21 různých tras, a to včetně vozíčkářské, dětské a 4 cyklistických. Restaurátoři zachraňují lebku svaté Zdislavy, pokoušejí se ji vyjmout z betonu, kam ji zalil 35-letý zloděj, který relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Lebku není vhodné očišťovat chemicky, silná kyselina by ji mohla naleptat. Při mechanickém odstranění betonu se používá mimo jiné malá diamantová pilka, různé zářezy se pak postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko. Výsledek práce restaurátorů bude znám nejdřív za několik dní. Pachateli hrozí až 8 let. Soud bude teď o víkendu rozhodovat o uvalení vazby. Zloděj plánoval lebku pohřbít v řece. Nelíbilo se mu, že je veřejně vystavená. Izraelský útok v Libanonu zabil 6 lidí, včetně 3 zdravotníků. Dalších 22 lidí bylo zraněno. Oba státy se přitom dohodly na prodloužení příměří, které mělo původně vypršet v neděli o 45 dní, oznámil včera Washington. Čeští hokejisté slaví vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dneska večer Slovinci. Utkání začíná ve 20:20. A přidám i počasí. Dneska čekáme mraky a taky déšť. Hodně pršet bude v Beskydech, kde platí i výstraha. Na západě Čech naopak bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají na 8 až 13 stupňů. V severozápadní polovině naměříme až 16. Dobré ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 7, poděkování za ně patří do redakce, další novinky ze světa zpravodajství opět za hodinu. Adam Kořica přeje hezké sobotní ráno s datem 16. května a teď už Jitka Zelenková, píseň Bez lásky, láska není.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po sedmé, za malou chvíli skupina Katapult, Olda Říha, písnička Vojín XY hlásí příchod.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše ranní sobotní impulzovec Krabička nabídne skupinu Olympic, Petra Jandu a písničku Dej mi víc své lásky. Více prozradí Palo Habera po půl osmé. Kolega Saša Hemala nabídne své televizní tipy, vysílat se budou o půl jedné. No a také nás čeká rekapitulace hudebního kalendáře. Tento týden byla řeč o písničce Satelit v podání Petra Kotvalda. Více uslyšíme v 7 hodin a 50 minut. Teď už skupina Katapult přeji hezké ráno.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, sobota 16. květen, blíží se nám 7:30, doufám, že máte pohodové ráno. Koukám do kalendáře, svátek slaví pánové se jménem Přemysl, já přeji všem Přemkům všechno nejlepší a teď si můžeme i pro Přemky zahrát. Marta Kubišová, písnička Modlitba pro Martu ze seriálu Píseň pro Rudolfa III. Přeji pohodový poslech a taky hezké ráno.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt, a kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Zdravím vás z rádia Český Empul, se přeji hezké sobotní ráno, 16. květen, po půl osmé naše další muzika, ale 60. až 80. uslyšíme písničku Má svůj den v podání Pavla Vítka, zaspívá i Vlaďka Prachařová. Nachystaná je ale nejdříve skladba Co Čech to muzikant v podání skupiny Triky a Pověry. Uslyšíme Karla Šípa, Jaroslava Uhlíře a Petru Janů. Teď už ale startuje naše předpověď počasí.
1: Sobota bude zatažena s občasným deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky, na západě může být až polojasno, naopak v Beskydech musí počítat s vydatným deštěm. K tomu naměříme teploty většinou od 9 do 14 stupňů, na severozápadě bude od 12 do 16 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls, sobota, 16. květen, přeji poklidné vstávání. Na řadě je naše ranní impulzovec Krabička. Máme v ní skupinu Olympik a písničku Dej mi víc své lásky. A právě na této skupině dá se říci, že hudebně vyrůstal zpěvák Palo Habera. Více už prozradí samotný tahoun skupiny Tým.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic Krabičky.
2: Olympik je jedna z kapiel, které formovali můj hudobný názor. Na jejich pesničkách jsem vyrastal, podle jejich pesniček jsem se učil písať svoje prvé pesničky, jazdil jsem po strednom Slovensku na všetky ich koncerty. To už ale bolo dávno, čo vznikla skladba Dej mi víc své lásky. Tá je z roku 1965 a ja na nej poznám, že chlapci vtedy počúvali celú anglickú rockovú vlnu inšpirovanú prvými nahrávkami Beatles. Až dnes je to úplne jasné, aký boli vtedy in. A ešte musím dodať, že Peter Janda je skvelý muzikant. Gitarové solo v pesničke Je to vo hviezdách hrá on. No ale teraz si už dajme jeho Dej mi víc své.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života, blíží se nám 8. hodina. Do zpráv celou, teď hudební kalendář, respektive jeho rekapitulace, do osudu písničky můžou zasáhnout technické problémy. To se stalo, prosím vás, Petru Kotvaldovi u skladby Satelit. Ptal se na ní expert na českou muziku let 60. až 80. kolega Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Petře, tuším, že v roce 1989 jste nahrál písničku Satelit. To byl vlastně velký rok, asi nejenom z hudebního hlediska.
3: Já si úplně nemyslím, že to byl 89. rok. Já si myslím, že to bylo dřív. Úplně nevím, protože já jsem tuhle písničku natočil jako vlastně song pro soutěž, která se jmenovala Bratislavská líra. Tak to bylo, možná to byl ten 89., já fakt nevím. Tak to bylo tak, že se to vysílalo samozřejmě živě a my jsme na to byli připraveni, ten song byl výborný, písnička skvělá, diskotékovka Jindry Parmy a text vtipnej Pavla Cmírala. Dneska nám to možná nepřipadá tak, ale tenkrát v tom roce 88 nebo 9, ta fascinace tou technikou, která okolo nás lítá jako po oběžní tranzit, byla obrovská. To samozřejmě bylo zvláštní v tom textu, bylo to moc vtipný.
2: Jak to tehdy vlastně dopadlo na té liře v Bratislavě?
3: Bohužel tahle písnička, i když byla výborná a měla obrovský ambice stát se jako výherkyní ty soutěže, tak mi se stala taková nepříjemnost, že v tom přímém přenosu, když jsem šel na jeviště, tak jsem dostal do ruky mikrofon a nebyl zapnutý. Takže já jsem vlastně prvních, nevím kolik sekund, 40-50, zpíval do toho přímého přenosu do televize, že jsem sice zpíval, ale bohužel to nikdo neslyšel, že mikrofon byl vypnutý. Teprve pak mi to došlo, no, ale nicméně to už byly nervy, bylo to všechno jinak a už hlavně to kouzlo toho prvního bylo pryč. Ale nicméně to vůbec nevadilo, protože fakt se ten rok poté se po ní stal jako veliký šlágr v rádiích a vlastně lidi měli strašně rádi a mají dodneška rádi a vůbec nevadí, že tenkrát měla takový karambol během toho prvního uvedení.
2: Tak bez karambolů a v naprosté pohodě si dáme Satelit i tady u nás na rádiu Český impuls.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 8.
1: Dobré ráno. Letecká i pozemní technika bude dneska k vidění v Náměšti nad Oslavou. Základna vrtulníkového letectva tady totiž dneska po 2 letech pořádá den otevřených dveří. Brány letiště se pro veřejnost otevřou za 2 hodiny. Lidé můžou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch. K vidění budou letouny CASA L-159 i nejnovější vrtulníky nebo obrněná technika Leopard a vozidlo Dingo. Praha 5 odstranila nebezpečnou skluzavku. Radnice se jí zbavila na dětském hřišti Okrouhlík na Smíchově. Městská část ji chce nahradit jinou skluzavkou, vhodnější i pro menší děti. Skluzavku radnice uzavřela minulý týden poté, co se na ní podle vyjádření matky 8letého chlapce zlomil 2 obratle. Praha 5 následně oznámila, že nechá preventivně prověřit bezpečnost herních prvků na všech dětských hřištích ve své správě. Daná skluzavka byla podle ní v pořádku. Na Lysé hoře je sucho. Vodohospodáři musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Nic na tom nemění ani víkendové deště. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, tento týden tam vyjeli už 3krát.
2: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázaly. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Kvalitní pitnou vodu tam vyvážejí z obce Krásná zaměstnanci severomoravských vodovodů a kanalizací ze střediska ve Frýdku Místku.
1: Městská hromadná doprava v Klatovech bude od července zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusů. Město bude na bezplatnou MHD vydávat ročně o 2,5 až 3 miliony korun více než dosud, celkem přes 10 milionů korun. Druhé největší město Plzeňského kraje zavádí bezplatnou MHD jako první v regionu. Velitel teroristické organizace Islámský stát v Nigérii je mrtvý. Zabili ho americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami. Na své sociální síti True Social to oznamuje americký prezident Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele Islámského státu na světě. A přidám i počasí na dnešek. Naměříme mezi 8 a 13 stupni v severozápadní polovině území až 16. Čekáme zataženost deštěm místy s bouřkami. Hodně pršet bude v Beskydech. Hezké ráno přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 8. hodina, Adam Kořica je stále s vámi, přeji hezké sobotní ráno s datem 16. května a teď už skupina Turbo, píseň Chtěl jsem mít.

Nebe, peklo, ráj, mé touhy, má jméno Julia. Julia, bez tebe jsem přízrak pouhý, chybí mi Julia. Ach, moje Julia, Julia. Horké noře mi prstály, šeptá mi Julia.

0: Český impuls máme po 8. Za malou chvíli Čechomor, Lenka Dusilová a písnička Proměny.
1: Dnes na Českém impulzu.
0: Naše další ranní hudební dvojce nabídne skladby z básníků. Kdo nám bude zpívat, jaké písničky uslyšíme, to vše si řekneme po 8:30. Dnes večer se opět můžeme těšit na hudební žánry, jakými jsou country, folk a trampská muzika. Startujeme po 19. hodině. A o tom, že sny se dají splnit v každém věku, si řekneme více za pár minut. Teď už Čechomor, Lenka Dusilová, písnička Proměny, přeji hezké ráno.

Český Impuls, přeji hezké ráno, sobota, 16. květen, do 8:30, za malou chvíli Valdemar Matuška, písnička Do věží z filmu Noc na Karlštejně. Možná už se nějakou dobu říkáte, jednou se k tomu vrátím, jednou si splním ten sen, na který nikdy nebyl čas, jenže práce, povinnosti nebo život samotný to pořád odsouvají a právě teď přichází důkaz, že opravdu není nikdy pozdě. Ostatně svědčí o tom příběh Američanky Sammy Jean Davisové z Alabamy, která ve svých 102 letech si splnila celoživotní sen a převzala čestný středoškolský diplom během slavnostního ceremoniálu na Hazel Green High School. Jsem tak pyšná, že ani nevím, co říct, uvedla sama Davis při slavnostním ceremoniálu. Školu musela opustit už na přelomu 30. a 40. let, kdy mnoho mladých lidí odcházelo pracovat místo studia. Její příběh dnes inspiruje tisíce lidí po celém světě a připomíná jednu důležitou věc. Některé sny možná čekají déle, ale pořád stojí za to je splnit. Takže pokud i vy něco odkládáte, možná je právě dnešek ideální chvíle začít. Na rádiu Český Impuls nás čeká Valdemar Matuška.

0: Dobré ráno z Rádia Český Impuls, sobota 16. květen, po půl deváté třeba Linda s Pavlem, také Marta Kubišová, zešlo nejdřív Michal David a píseň Zabitej čas. Teď se ale dozvíme, jaké nás dnes čeká počasí, startuje naše předpověď.
1: Sobota bude zatažena s občasným deštěm, místy trvalejším, ojediněle se vyskytnou bouřky, na západě může být až polojasno, naopak v Beskydech musí počítat s vydatným deštěm. K tomu naměříme teploty většinou od 9 do 14 stupňů, na severozápadě bude od 12 do 16 stupňů Celsia.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: rychle hraje Český impuls.
1: Kdo vchází do tvých snů, má lásko, když nemůžeš v noci spát.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Máme po půl deváté, na řadě je naše další sobotní ranní hudební dvojce a ta tentokrát nabídne písničky z filmových básníků. Čeká nás Vítězslav Vávra a skladba Jak se přichází o básníky ze stejnomenného filmu. Vítězslav Vávra by dnes oslavil 73. narozeniny. My na něj společně zaspomínáme a pak nás také nemine duet v tom Ivety Bartošové a Karla Černocha a tato píseň se objevila ve filmu Jak básníkům chutná život, přeji pohodový poslech.
1: Hudební dvojice
2: aneb jako vejce vejci.

Tady je Český impuls, rádio pro radost ze života. Pomalu, ale jistě se nám blíží 9. hodina. Do zpráv celou naše další muzika, let 60. až 80. Pojďme si zpříjemnit společně chvilky ještě stále sobotního rána s datem 16. května. Do dopoledne určitě Karel Gott, pokud zbude čas, Václav Neckář nebo třeba i Plavci. Nejdřív je na řadě skupina Olympic, Petr Janda a skladba Jasná zpráva.

auta a popílek, přiletěl motýlek 17 let. Pestřejší zbarvení, tak hezkých pár křidílek ještě jsem neviděl, já ani svět. Všem klukům z ulice oči jen svítily, motýlka chytali snílci i rváči. Z každého

z naší ulice auta a popílek, odletěl motýlek, 18 let, bylo nám do smůry.

0: ročníku začínají od 5:30 ráno do 11:45 dopoledne. Nejdelší 70-kilometrová už ráno odstartovala v Praze. Některé další jsou určené i pro cyklisty, nechybí ani trasa pro děti nebo lidi s handicapem. I letos účastníci dostanou tradiční suvenýr, plastovou botu. České dráhy dnes posilují vlaky do míst startu, vypraví i speciální vlaky a zajistí mimořádná zastavení odpoledních dálkových vlaků v Heřmaničkách na Benešovsku. Silnice mezi Heřmaničkami a Prčicí je zavřená. Restaurátoři zachraňují lebku svaté Zdislavy. Pokoušejí se ji vyjmout z betonu, kam ji zalil 35-letý zloděj, který relikvii ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Lebku není vhodné očišťovat chemicky. Silná kyselina by ji mohla naleptat. Při mechanickém odstranění betonu se používá mimo jiné malá diamantová pilka. Různé zářezy se pak postupně oddělují. V citlivých místech se využívá takzvané mikrodlátko. Výsledek práce restaurátorů bude znám nejdřív za několik dnů. Pachateli hrozí až 8 let. Soud bude teď o víkendu rozhodovat o uvalení vazby. Zloděj plánoval lebku pohřbít v řece. Nelíbilo se mu, že je veřejně vystavená. Na Černou horu se dostanou turisté lanovkou už každý den. Ode dneška totiž kabinová lanovka z Janských lázní přechází do pravidelného provozu. Informuje o tom mluvčí krkonošského ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová.
1: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu. Odtud sjet na koloběžce, třeba ke stezce korunami stromů s živými medvědy a udělat si tak celodenní výlet s řadou zážitků.
0: Do pravidelného denního letního provozu už 1. května vstoupila také kabinová lanovka na Sněžku. V největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn zatím jezdí jenom o víkendech. Filmaři už vybírají nového Jamesa Bonda. Po letech čekání a spekulací o tom, kdo v roli agenta 007 nahradí Daniela Craiga, začínají castingy. Píše to zpravodajský server BBC s odvoláním na oznámení amerického filmového studia, které převzalo tvůrčí kontrolu nad filmy o britském tajném agentovi. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít uplynulo 5 let. Čeští hokejisté slaví vítězný vstup do mistrovství světa ve Švýcarsku. Ve skupině B ve Friburgu porazili loňské semifinalisty Dány 4-1. Měli už v polovině úvodní třetiny dvoubrankový náskok. Dalším soupeřem národního týmu budou dneska večer Slovinci. Utkání začíná ve 20:20. A doplním i počasí na dnešek. Čekáme mraky a taky déšť, hodně pršet bude v Beskydech. Naproti tomu, na západě Čech bude polojasno. Nejvyšší odpolední teploty vyšplhají mezi 8 a 13 stupňů, v severozápadní polovině území až k 16. Dobrý den přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Takové byly zprávy v 9, poděkování za ně patří do naší redakce. Adam Kořica je stále s vámi, přeji vám hezké sobotní dopoledne s datem 16. května a teď už Jana Kratochvílová, písnička V stínu kapradiny.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Do půl desáté, za malou chvíli naše další muzika, ale 60. až 80. uslyšíme Petru Janu a písničku S láskou má svět naději. Vy se stále můžete zapojit do víkendového hlasování rádia Český impuls. Bavíme se o tom, jestli se pouštíte do jarního úklidu, protože třídění šatníku a mytí oken bývají hlavní body právě jarního úklidu. Ne každý z nás je ale příznivcem uklízecího ataku, tak jak to máte vy? www.facebook.com/Český impuls, tam nás najdete.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak padající

věc. Vždyť víš, štěstí je krásná věc. Štěstí je tak krásná, třepichová věc, ale prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na bůrek a taky porcelán. Jsem modrýma cibulkama, tapety parmazán.

píseň tichou.

0: Český impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 16. května po půl jedenácté. Petr Kotwald, Standa Hložek a jejich Bílá královna. Dnes můžete vyrazit na Pražskou Letnou, tam se koná autobusový den. V Dobříši ve Středočeském kraji mají na programu muzejní noc v památníku Karla Čapka. Ve Františkových lázních zahajují lázeňskou sezónu, to platí i v Konstantinových lázních a ještě koukám, že můžete v Kroměříži vyrazit na Hanácký den. Tolik nějaké akce, které jsou spojené s dnešní sobotou, s datem 16. května. My si hrajeme českou muziku let 60. až 80. Petr Kotwald, Standa Hložek, Bílá královna.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, včera jsem se zdál.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Telegram s adresou svět.

0: Jste připravena, slečno?
1: Ano, maestro.
0: Soustřeďte se, uvolnit a něžně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Český Impul se přeji pohodové sobotní dopoledne s datem 16. května. Blíží se nám 10. hodina do zpráv celou naše další muzika, ale 60. až 80. Uslyšíme Milana Drobného, pokud zbyde čas, zaspívá Věra Martinová, Hana Zagorová, také Jitka Zelenková. Předtím ale určitě Marie Rotrová. Píseň Měli jsme se potkat dřív, já vám přeji hezké a ničím nerušené chvilky u poslechu našeho rádia. Česká muzika let 60. až 80. To jsme my. Dobrý den.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. pátku.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.

0: s nadsázavou Pikovice. Už v dubnu rušili pořadatelé stejný závod na Otavě. Letecká i pozemní technika je dneska k vidění v Náměšti nad Oslavou. Základna vrtulníkového letectva tady totiž po dvou letech pořádá den otevřených dveří. Lidé můžou využít kyvadlovou dopravu z Náměště nad Oslavou i od vyhrazených parkovacích ploch. Cílem akce, která měla v předchozím ročníku před dvěma lety okolo 40 000 návštěvníků, je představit veřejnosti schopnosti české armády, spojenců a bezpečnostních složek. K vidění jsou letouny CASA, L-159 i nejnovější vrtulníky. Náměstí míru v Plzni získá novou podobu. Teď funguje hlavně jako průchozí prostor. Přibude například kavárna nebo vodní prvky. Pokračuje reportérka Klára Fajstová.
1: Náměstí míru na Borech lidé procházejí od tramvaje na Klatovské třídě k blízké poliklinice, střední škole nebo areálu nemocnice. Město vyhlásilo soutěž se zadáním, aby na prostoru mohli trávit víc času. Teď vybralo návrh týmu, za ním stojí i zkušený architekt Leffler. Přibude zeleň, kavárna se zelenou střechou, vodní prvky i herní pro nejmenší děti. Tyto podněty dávali i samotní Plzeňané. Změny v ceně do 100 milionů korun by se měly odehrát v nejbližších letech.
0: Velitel teroristické organizace Islámský stát v Nigérii je mrtvý. Zabili ho americké síly ve spolupráci s nigerijskými ozbrojenými složkami. Na své sociální síti True Social to oznámil americký prezident Donald Trump. Podle něj jde o druhého nejvýše postaveného velitele Islámského státu na světě. Basketbalistka Emma Čechová se zranila při utkání zámořské ligy WNBA, si přetrhla skřížený vaz v koleni. O diagnoze 21-leté reprezentantky informuje její klub Minnesota Lynx, za který stihla nastoupit jen třikrát. Čechovou čeká operace a sezona pro ní skončila. Přijde také o zářijové mistrovství světa v Berlíně. A přidám i počasí, dneska čekáme zataženo s deštěm, hodně pršet bude v Beskydech, naproti tomu na západě Čech bude polojasno a tepleji. Naměříme tam až 16 stupňů, jinak po republice maximálně 13. Dobré dopoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Odbyla 10. hodina, další zpravodajský servis na rádiu Český impuls, opět za 60 minut. Adam Kořica přeje hezké sobotní dopoledne s datem 16. května. A teď už posílám Jiřího Zmoška a písničku Už mě lásko není 20 let.

mám, co ještě můžu chtít. A s láskou nehodlám už vabang hrát.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života, do půl jedenácté, Lucka Bílá, skladba Amor Magor. V pořadu Máme Česko rádi se vydáme do Nové Bystřice na Třeboňsku. Najdeme tu zámek, jehož základy, prosím vás, sahají až do 13. století. Co se tu od té doby změnilo, uslyšíme o půl jedenácté.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Český Impuls, rádio pro radost ze života. Přeji hezké sobotní dopoledne s datem 16. května. Představte si to, že na dnešní den připadá Evropský den obezity. No a my jsme si do hudební dvojce v rámci této příležitosti přichystali kulaté písničky. Více prozradím po půl jedenácté. Teď už nás ale Hana Kracíková zve na jih Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: V jižních Čechách na Třeboňsku nalezneme velmi pěkně udržované město, které oplývá řadou památek. Je jím Nová Bystřice a tak si zavolám Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha, aby mi pomohl se zodpovězením jednotlivých turistických dotazů. Mirku, dobrý den, tak co všechno v Nové Bystřici uvidíme?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačům. Já myslím, že se tady opravdu vybere každý. Je tu zámek, kostel svatého Petra a Pavla z poloviny 14. století, další kostel svaté Kateřiny, Morový sloup z roku 1676 se sochou Nejsvětější Trojice, kašna se sochou svatého Lukáše na náměstí a další a další památky.
2: Mirku, zadržme, věnujme se tedy některé památce podrobněji. Říkal jste zámek ze 13. století, není to brzo na zámek?
3: Vždy ve střehu, jako pan Dočilomanský, správně. Zámek byl původně hradem, který vznikl na začátku 13. století. Až později ho velmi pěkně přestavili na lépe obývaný zámek. V Bystřici zbyly i hradby s příkopem na jižní straně města.
2: Ty budou určitě z původního opevnění a pokud vím, z těch hodně starých památek je tu i židovský hřbitov.
3: Tak. Židovský hřbitov najdete trochu separovaný asi půl kilometru severně od vlastního města, ale určitě stojí za návštěvu. Mnoho náhrobků je krásně opravený.
2: Z Nové Bystřice se mohou tuláci po jižních Čechách vydat na západ do Stráže nad Nežárkou. Tam je možné zajít do zámečku, ve kterém žila operní pěvkyně Emma Destinová. Kdo bude pokračovat směrem na Třeboň, může se vykoupat v blízké pískovně. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: Express Radio pro radost ze života. Sobota, 16. květen, blíží se 11. hodina. Dnes je Evropský den obezity, připomíná se třetí sobotu v květnu od roku 2010. No a v rámci této příležitosti naše hudební dvojce nabídne kulaté písničky. Čeká nás Dáma při těle Petra Spáleného a pak také Michalův song Michala Tučného, ve kterém zazní Ta váha si mě neváží. Já jsem Adam Kořica a tím, co se s vámi loučím, za sebe přeji poklidnou sobotu s datem 16. května i nadále si užijte s rádiem Český Impuls. Další hitele 60. až 80. nabídne můj milý kolega Ludvík Pospíšil, který už se na své vysílání těší po zprávách v celou. No a vy se mějte krásně, já si s vámi zavysílám v pondělí po 6. hodině raní. Do té doby se opatrujte. Naslyšenou.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Hudební dvojice
4: Anet, co mají písničky společného?

0: Český impuls. Zprávy v 11.
1: Dobré dopoledne. Stopku větrným elektrárnám vystavili v Rančice na Příbramsku. Obyvatelé výstavbu větrníku odmítli ve včerejším referendu. Plebiscit je platný a závazný. Zájem o výstavbu větrníku v katastrálních územích v Rančice a Míšlovice projevila společnost PRE. Vedení obce ale už před rokem tuto možnost odmítlo. Několik místních lidí ale podle starosty trvalo na tom, že se má uskutečnit referendum, a tak bylo vyhlášeno. Výstavbu větrníku v regionu letos v referendech odmítli také voliči v Třebíži na Kladensku, v Milíně, Pečicích a Starosedlském Hrádku na Příbramsku. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna u Pcher na Kladensku. Vyšší rodičovský příspěvek pozítří projedná vláda. Získat by ho mohli rodiče dětí, které se narodí od příštího roku. Místo nynějších 350 tisíc korun by dostali 400 tisíc korun. Na dvojčata a vícerčata pak 800 tisíc. Počítá s tím novela o státní sociální podpoře. Naposledy se rodičovská zvýšila od ledna 2024. Narozených dětí v Česku v posledních letech ubývá. Loni se podle předběžných údajů statistiků narodilo necelých

0: Ruský prezident Vladimír Putin poletí do Číny. Zamíří tam příští úterý a středu, oznámil Kreml. Putin bude v Číně jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o dvoustranných vztazích. Čína a Rusko jsou blízkými hospodářskými i politickými partnery a jejich vztahy se ještě více prohloubily po začátku rozsáhlého ruského útoku na Ukrajinu před 4 lety. Fotbalová Sparta zůstala za očekáváním. Druhou sezonu po sobě totiž nezíská ligový titul. Na záda se znovu dívá mistrovské Slavy, která ve středu dvě kola před koncem Nadstavby obhájila celkové vítězství. Místopředseda představenstva letenského klubu František Čupr proto sezonu nehodnotí jako úspěšnou.
1: Bohužel jsme vypadli brzo i v poháru, to znamená, skončíme jednoznačně bez trofeje. Možná jediné, co by nám mohlo trochu vrátit radost, by bylo, kdybychom zvládli v další sezóně předkola v rámci Ligy mistrů a dostali se do ligové fáze.
0: Sparta v ligové tabulce zůstane jistě na druhém místě, díky tomu si zajistila start ve třetím předkole Ligy mistrů. Do milionářské soutěže se bude muset prokousat přes dva soupeře. Mistrovská Slavia má díky titulu jistou účast v základní skupině. A přidám i počasí. Dneska bude zataženo s deštěm, hodně pršet bude v Beskydech. Naproti tomu na západě Čech čekáme polojasno. Teploty vystoupí mezi 8 a 13 stupňů, v severozápadní polovině území na 12 až 16 stupňů Celsia. Klidné dopoledne přeje Iva Horáková.
2: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Tolik zprávy v 11 hodin, krásné dopoledne přeje Ludvík Pospíšil. No a právě teď taky skupina Balet, Hej pane, Disc Jockey.

Víkend na Českém impulzu, za chvíli Lenka Filipová, Zamilovaná, hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Třídění šatníku a mytí oken, tak to bývají hlavní body jarního úklidu. Ne každý z nás je ale příznivcem uklízecího ataku. My se vás ptáme o tomhle víkendu, jestli se pouštíte do jarního úklidu. Ano, ne. Hlasujete na Facebooku Českého impulzu nebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981.

0: české písničky. Celý den vám hrajeme na Českém impulzu po 11:30 Marcelu Holanovou Cesty lásek. Halina Pavlovská poradí, jak přežít nevěru za pomoci sluk lesních. Pak to zní jako dobrá výzva. My ji zvedneme odpoledne ve 16:45 tady na Českém impulzu. Nabízíme výběr toho nejlepšího z vysílání Alexandra Hemaly.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobotní program Českého impulzu, za chvíli 12. hodina, máme tady sobotu 16. května, chystáme zprávy, no a právě teď dostane slovo Dalibor Janda. Hana Hegerová bude zpívat z Impulzovic krabičky, podmíšelého hosta a Dalibor má k tomu co říct.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do pondělí vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Dalibor Janda uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: Hana Hegerová byla v mé paměti odjakživa spojena spíš s hudbou 60. a začátkem 70. let, kdy se u nás taky nejvíc rozvíjel žánr, kterému se říkalo šanzon. Proto mě tak potěšil i comeback v druhé polovině 80. let, kdy pro ní Petr Habka s Michalem Horáčkem napsali album písniček Podmyšlý host. Najednou zněla moderněji než většina jejich současníků. Na té desce je spousta krásných písní, nejen ta známá, do dneška oblíbená Levandulová. Já jsem pro vás vybral titulní písničku Podmyšlý host. Je to dokonalý příklad toho, jak může vyznít písnička, když zpěvák ví, o čem zpívá.
5: Jsou 4 ráno, nebo víc. Jsem vzhůr, koukám na měsíc, anebo dolů do ulic, kde lampy bloudí. Snad je to jedna z nočních můr. Co vidím, to je soudní dvůr a ten mě teď soudí. Soud rána, to je nespavost a notně potměšilý host. Je seriózní na výsost a tak mě teď soudí. Já ale kuráž pozbírám a řeknu všechno popírám, jen ať si mě soudí. Ať mě klidně soudí.

si nevědí, že slouží službu medvědí, když v roli svědku povědí, že mám ráda třeba růže. I to, že ještě radši spím a ve snech často zabloudím k vůni mužské kůže, to mi nepomůže. Co na půl je, chci docela. Chci vstát jak ptáci z popela a dělat, co se nedělá. A za to mě teď soudí. Chci v kádi světa hledat špunt, když na huntě sem poznám hunt a v zlatě jeho kontrapunkt. Proto nezabloudím. A tak se nepřiznám. Soudí. Tady mou nápadnou růž. Dnes mě soudí.

Ten soud mi říká, už to vzdej. Jen na sebe se podívej a zapravdu nám dej, že jsi pěknej ptáček. Jen pohled na svou minulost a pochop, že v nás hárá zlost. Tak požádej nás o milost a začni s pláčem. Já koukám vzhůru na měsíc a taky dolů do ulic a sama sebe slyším říct, nejsem z těch doloudí. Už nechte dalších průtahů, jsem vina v plném rozsahu.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v poledne.
1: Dobré poledne. Soud v České Lípě rozhoduje o vazbě pro zloděje lepky svaté Zdislavy. Podezřelého 35-letého muže policisté do budovy soudu dovezli před 2 hodinami. Jednání je neveřejné. Policie navrhuje vazbu kvůli obavám, aby podezřelý trestnou činnost neopakoval, neovlivňoval svědky a nechtěl utéct. Hrozí mu až 8 let. Muž podle policie lepku ukradl v úterý, zalil ji do betonu a chtěl ji pohřbít. Restaurátoři se pokusí lepku z betonu vyjmout. Městská hromadná doprava v Klatovech bude od července zdarma. Město si od toho slibuje snížení počtu aut v centru i rychlejší průjezd autobusů. Klatovy na bezplatnou MHD vydají ročně až o 3 miliony korun více než dosud, celkem přes 10 milionů korun. Druhé největší město Plzeňského kraje zavádí bezplatnou MHD jako první v regionu. Na Černou horu se dostanou turisté lanovkou už každý den. Ode dneška totiž kabinková lanovka z Janských lázní přechází do pravidelného provozu. Informuje o tom mluvčí krkonošského ski resortu Černá hora Pec Zina Plchová.
2: Denně tak můžete vyjet kabinkou na Černou horu.

0: filmy o britském tajném agentovi. Mezi favority bookmakerů je 5 britských herců a 1 Australan. Zatím ale není jasné, kdy bude role obsazena. Od premiéry poslední Bondovky Není čas zemřít uplynulo 5 let. Naši hokejisté večer zase vyjedou na led. Po úspěšném začátku proti Dánům ve druhém zápase na mistrovství světa ve Friburgu nastoupí proti Slovincům. Duel startuje opět ve 20:20. S dánským týmem si svěřenci Radima Rulíka poradili 4:1. A přidám i počasí na zítřek. V Čechách bude polojasno až skoro jasno, během dne přechodně mraky, na Moravě a ve Slezsku pak celý den oblačno až zataženo a bude pršet, hlavně v Beskydech. Teploty v Čechách vyšplhají mezi 13 a 18 stupňů, na Moravě do 10. Hezkou sobotu přeje Iva Horáková.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
2: Sobota, 16. května, krásné poledne přeje Ludvík Pospíšil. No a spolu se mnou taky Petra Janu.

0: Českým Pols, tady jsou české písničky 60. až 80. let celý den. Za chvíli Iveta Bartošová Málo mě zná. Máme tady sobotu 16. května, svátek dnes slaví Přemysl. No a co 16. května bude dávat večer televize, to nám za pár minut řekne Saša Hemala. Tady na rádiu Český Impuls.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.

0: Takový je víkend na Českém impulzu. Za chvíli Eva Olmerová, Jdou léta jdou. Hrajeme české písničky celý den. A taky si vybereme písničky na cestu, protože dnes se jde pochod Praha-Prčice. To bude taky krátce po půl jedné. Teď ale televizní večer.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Když sobotní večer neotevírá pohled do světa zvířat, pak je tu další varianta otevřít ho s Karlem Šípem. Co na tom, že na obrazovce byl včera? Asi není pana Šípa dosti. Tak je tu ve 20 hodin speciální vydání této oblíbené show s názvem Všechno párty. Již po dva večery jste mohli sledovat písničkový rozstřel a dnes už je tu dlouho očekávané finále Eurovision Song Contest 2026, vysílané v přímém přenosu. A ten, kdo se stane vítězem, tak do jeho země se podíváme na přes rok. Ale to dnešní začíná v 21 hodin též na ČT1. Ale soutěžit se dá i ve vědomostech, to konečně všichni příznivci lovu dobře vědí a také jim dozajista neušlo, že již několik sobotních večerů je tu její supervize, kde musíte navýšit vědomosti a poté také ta výhra sahá velmi, velmi vysoko. 2020 televize Nova Superlov. Jestli se vám nechce soutěžit či zpívat, mají pro vás na Primě zákony vlka. Ale tady to nebude povzbudivý pohled. V Roklině poblíž turistické vyhlídky bylo nalezeno tělo mladé dívky. Příliš křehká pravidla, to je název dnešní epizody ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně od whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sníh, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Polední program Českého impulzu, za chvíli 13. hodina zprávy, potom už Lenka Haluzová. Já Ludvík Pospíšil vám popřeju krásný zbytek víkendu a ještě mám pro vás dvě písničky na cestu. Ivan Mládek bude zpívat Praha Prčice a to velmi trefně, protože pochod Praha Prčice se jde právě dnes a hned potom Helena Vondráčková přidá písničku Mám ráda cestu lesní. Tady je Český impuls.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5.5.
3: Hudební dvojice
4: a neb ve dvou se to líp táhne.

když obchodník má v erbu krám. Tak trosečník má sprken prám.

na něm kříž. Ale co bych asi já erbu měl mít? Jsem starý klaun,

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 13.
1: Dobré odpoledne. Policie loni vykázala z domova rekordní počet násilníků. Výzvu k opuštění obydlí převzalo skoro 1700 lidí, nejvíc za posledních 19 let. Policejní data zveřejnila Asociace pracovníků intervenčních center. Nejčastěji policie zasahovala v Ústeckém kraji. K nejvíc vykázáním vzhledem k počtu obyvatel ale sahli policisté v Karlovarském kraji. Agresorům je nejčastěji mezi 27 a 40 roky. Ve výjimečných případech celkem 26 policisté vykázali i nezletilé násilníky. Některé řeky mají zoufale málo vody, vodáci dokonce ruší závody. V Česku je letos v polovině května oproti obvyklému stavu sjízdných jen 80% řek. Stav vody brání sjíždění řeky Lužnice, Teplé Vltavy, úseku řeky Sázavy, horních částí Labe a Ohře, Divoké i Tiché Orlice. Meteorologové očekávají v následujících dnech více srážek, které by podle nich mohly situaci zlepšit. Taky na Lysé hoře je sucho. Vodohospodáři musí cisternami s pitnou vodou zásobovat místní horské chaty. Nic na tom nemění ani víkendové deště. Jak zjistila reportérka Eva Panošová, tento týden tam vyjeli už třikrát.
2: Je třeba zajistit provoz Bezručovy chaty a chaty Emil Zátopek pro víkendové návštěvníky. Lokální zdroje či vrty by totiž dostatek vody zajistit nedokázali. A důvod? Suché jarní počasí. Paradoxem je, že o tomto víkendu tomu sice nebude nic nasvědčovat, protože v oblasti má spadnout až 70 litrů vody na metr čtvereční. Nicméně sucho v minulých týdnech trvalo příliš dlouho a na zdrojích vody na Lysé hoře se to negativně projevuje. Kvalitní pitnou vodu tam vyvážejí z obce Krásná zaměstnanci severomoravských vodovodů a kanalizací ze střediska ve Frýdku Místku.
1: U západního pobřeží Austrálie zabíjel žralok. 38-letého muže napadl 4-metrový žralok bílý. Jde o druhý smrtelný útok žraloka v Austrálii. V tomto roce útok následuje po lednovém úmrtí 12-letého chlapce, kterého

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
1: Pěknou sobotu vám přeju. Zprávy ve 13 hodin jsou za námi. Pro celé dnešní odpoledne s vámi bude Lenka Haluzová. Následující hodinu otevírá písničkou Kolej Yesterday Michal Prokop a Framus 5. Hezký poslech.

0: Petr Kotwald právě dospíval písničku Plačky. Přeju vám krásnou květnovou sobotu. Posloucháte Český impuls rádio pro radost života. Cestovatel Jirka Kolbaba projel celý svět, umí o něm krásně vyprávět. Za chvíli už nás vezme do Číny, ale ještě předtím stihneme několik písniček, třeba píseň o Americe od Františka Ringočecha.
1: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
2: Fakt? A kam pojedeme?
1: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
2: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.

0: Přeju vám krásnou sobotu s datem 16. května. Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Hrajeme vám ty nejkrásnější české a slovenské písničky 60. až 80. let. V následujícím hudebním bloku to bude třeba Mně vyšla hvězda supernova od Marie Rotrové, ale teď vyrážíme do světa. Cestovatel Jirka Kolbaba nám představí Terakovou armádu, tehdy hliněné vojsko, které před 50 lety náhodou objevili čínští rolníci.
1: Cestujeme s Jirkou Kolbabou.
2: Dostali se ke slovu také restaurátoři, nebo je našli poměrně neporušené?
3: Určitě průběžně na tom pracují restaurátoři, ale mnoho těch figur je naprosto neporušených, je nádherných. Zajímavostí je, že tam nesmíš fotografovat, ale všichni tam fotografují, a ta místní policie nebo ochranka, tak ta to toleruje, všichni tam natáčí a fotí, to by nikdo nevydržel, aby to tak nebylo. Ještě tam mnoho a mnoho práce na desítky let pro archeologii a restaurátory, to pochopitelně ano, ale je dlužno říct, že ty sochy byly zachovány v neuvěřitelném neporušeném stavu. Přes 2000 let čekali v podzemí na to, aby byly námi objeveny. Je to skutečně taková dominanta, takový fenomén, že každý, kdo navštíví Čínu, by neměl zapomenout se do tohoto místa přijet podívat. Je to třeba ideální zastávka při cestě vlakem do Tibetu.
2: Terakotové vojsko a Čína. Tolik cestovatel Jirka Kolbaba a Honza Benešovský.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Pokračujeme v našem víkendovém hlašování. Třídění šatníku a mytí oken, to bývají hlavní body jarního úklidu. Ne každý z nás je ale příznivcem uklízecího ataku. Pustíte se vy do jarního úklidu? Hlasujte v naší anketě na Facebooku na adrese www.facebook.com/Český impuls anebo WhatsAppkou na čísle 734 787 981. Za chvíli bude 14 hodin, ale do zpráv v celou zahrajeme hudební dvojici, budou to písničky z básníků. Jako první, Jak svět přichází o básníky od Vítězslava Vávry a potom V tom od Ivety Bartošové a Karla Černocha. Vítězslav Vávra by dnes oslavil 73. narozeniny.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Hudební dvojice
5: a Aneb Vrána k vráně sedá.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 14.
1: Dobré odpoledne. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává volný. Soud v České Lípě pro něj totiž odmítl vazbu. Státní zástupce ji navrhoval pro tři možné důvody. Kvůli možnému ovlivňování svědků, z obav útěku i hrozby pokračování v trestné činnosti. Soudkyně Českolipského soudu ale ani jeden z těchto důvodů neuznala a muže okamžitě propustila. Rozhodnutí padlo po 2,5 hodinách od chvíle, kdy podezřelého přivezli policisté do neveřejné části areálu Českolipského soudu. 35-letý muž už byl obviněn z trestných činů krádeže a výtržnictví a hrozí mu až 8 let. Lebku podezřelý ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí na Liberecku. Vzácnou relikvii chtěl pohřbít v řece. Stopku větrným elektrárnám vystavili v Rančice na Příbramsku. Obyvatelé výstavbu větrníku odmítli ve včerejším referendu. Plebiscit je platný a závazný. Zájem o výstavbu větrníku v katastrálních územích v Rančice a Míšlovice projevila společnost PRE. Vedení obce ale už před rokem tuto možnost odmítlo. Několik místních ale podle starosty trvalo na tom, že se má uskutečnit referendum, a tak bylo vyhlášeno. Výstavbu větrníku v regionu letos v referendech odmítli také třeba voliči v Třebíži na Kladensku. Ve Středočeském kraji je zatím jediná větrná elektrárna Upcher na Kladensku. Do další fáze vstupuje rekonstrukce železničního nádraží v Chebu. Po opravách kolejiště a peronu přichází na řadu hlavní budova. Je památkově chráněna, a tak na stavbu budou dohlížet památkáři. Pokračuje reportér Dušan Valenta.
2: Nádraží musí získat podobu ze 60. let, kdy bylo postavené. Stavbaře čeká práce na fasádě a vyčištění interiéru. Zmizet musí všechny úpravy, které přinesl dosavadní provoz. Naopak se obnoví historické prvky a dobový mobiliář. Restaurátoři proto zachrání mozaiky, vitráže a skleněné stěny. Opravy budovy chebského nádraží vyjdou na 430 milionů a potrvají 2 roky.
1: Šéf ozbrojeného křídla teroristické organizace Hamas Izzadín Haddad je mrtvý. Agentuře Reuters to řekl představitel hnutí. Vzdušné údery proti poslednímu ze strůjců masakru ze 7. října 2023, jak Haddada označil Jeruzalém, oznámila izraelská armáda včera. Jeho smrt potvrzuje i Jeruzalém. Podle palestinských zdravotníků při tomto útoku zahynulo nejméně 7 lidí, včetně ženy a dítěte, a nejméně 50 dalších bylo zraněno. A přidám i počasí na zítřek. V Čechách naměříme až 18 stupňů, na Moravě do 10. Čechy budou mít polojasno až skoro jasno, na Moravě a ve Slezsku bude celý den oblačno až zataženo a taky tam bude pršet, zejména v Beskydách, kde platí výstraha. Hezký den přeje Iva Horáková.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: To byly zprávy ve 14 hodin. Děkujeme do redakce zpravodajství. Celým odpolednem vás dneska provází Lenka Haluzová. Teď vám bude zpívat Petr Rezek písničku Tulák po hvězdách.

spolu s Evou Olmerovou právě dospívali na Českém impulzu písničku Znám tě. Já vám přeju krásné sobotní odpoledne. Za chvíli už pořád máme Česko rádi. Zavede nás do Nové Bystřice na Třeboňsku. Najdeme tu zámek, jehož základy sahají až do 13. století. Co se to od té doby změnilo, to si poslechněte za pár minut. Předtím třeba Jiří Korn s písničkou Té, co snídá.

0: Krásné sobotní květnové odpoledne vám přeju. Budeme si hrát další krásné písničky z 60. až 80. let. Na Českém impulzu zazní třeba Pojď dáme řeč od Dalibora Jandy, ale ještě než dáme řeč, tak jdeme na výlet. Hana Kracíková nás zve na jih Čech.
1: Máme Česko rádi.
2: V jižních Čechách na Třeboňsku nalezneme velmi pěkně udržované město, které oplývá řadou památek. Je jím Nová Bystřice a tak si zavolám Mirka Tausiga z Klubu českých turistů Praha, aby mi pomohl se zodpovězením jednotlivých turistických dotazů. Mirku, dobrý den, tak co všechno v Nové Bystřici uvidíme?
3: Dobrý den, Hanko, vám i posluchačů. Já myslím, že se tady opravdu vybere každý. Je tu zámek, kostel svatého Petra a Pavla z poloviny 14. století, další kostel svaté Kateřiny, Morový sloup z roku 1676 se sochou Nejsvětější Trojice, kašna se sochou svatého Lukáše na náměstí a další památky.
2: Mirku, zadržme, věnujme se tedy některé památce podrobněji. Říkal jste zámek ze 13. století, není to brzo na zámek?
3: Vždy ve střehu, jako pan Dočilomanský, správně. Zámek byl původně hradem, který vznikl na začátku 13. století. Až později ho velmi pěkně přestavili na lépe obývaný zámek. V Bystřici zbyly i hradby s příkopem na jižní straně města.
2: Ty budou určitě z původního opevnění a pokud vím, z těch hodně starých památek je tu i židovský hřbitov.
3: Tak. Židovský hřbitov najdete trochu separovaný asi půl kilometru severně od vlastního města, ale určitě stojí za návštěvu. Mnoho náhrobků je krásně opravený.
2: Z Nové Bystřice se mohou tuláci po jižních Čechách vydat na západ do Stráže nad Nežárkou. Tam je možné zajít do zámečku, ve kterém žila operní pěvkyně Emma Destinová. Kdo bude pokračovat směrem na Třeboň, může se vykoupat v blízké pískovně. Hana Kracíková, máme Česko rádi.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Rychle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

0: sobotní odpoledne. Na rádiu Český impuls právě Marta Kubišová dospívala písničku Nepiš dál. Za pár chvil už budou 3 odpoledne, ale před zprávami v celou si určitě zahrajeme impulzovi z krabičku. Postará se o ní Helena Vondráčková a ta si vybrala Vladimíra Mišíka s hitem Stříhali dohola malého chlapečka. Ať se vám hezky poslouchá.
1: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
2: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Helena Vondráčková uvádí písničky z Impulzovic krabičky.
4: To, co dělal Vladimír Mišík, bylo vždycky trochu stranou toho, co jsem dělala já. On byl duší rocker a já zase chtěla být ze všeho nejvíc swingová zpěvačka. Ale to vůbec neznamená, že se mi jeho písničky nelíbily, naopak. Stříhali dohola malého chlapečka natočil v roce 1976 a kromě Mišíkova zaujatého projevu jsem už tehdy obdivovala text, tedy vlastně báseň Josefa Kainara. Musí to být radost něco takového zpívat. Ale tady vlastně nejde o zpěv, ale o to, že se něco takového musí na pódiu hluboce prožívat.
5: Stříhali dohola malého chlapečka, kadeře padaly k zemi a zmírali.

zasmál se na hlas a všichni se pohnuli. Zasmál se na hlas a ono to zaznělo, jako kus masa, když pleskne o zem.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 15.
1: Přeji krásnou sobotu. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstane zatím na svobodě. Okresní soud v České Lípě totiž rozhodl, že na 35-letého obviněného neuvalí vazbu. Podle policie ukradl muž relikvii proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromně pohřbít. Lebku zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl už včera potopit do řeky nebo do jiné vody. Policie ho zadržela ve čtvrtek a za krádež výtržnictví a poškozování cizí věci mu hrozí až 8 let vězení. Už i Slovensko má obavy z náletu ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
2: Veliké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovi výroky od Tchaj-wanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tchaj-wanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. Naše hokejisty na mistrovství světa žene velké množství českých fanoušků. Do Švýcarska jich dorazili až 4 000. Pokračuje zpravodaj webu iDnes.cz.
3: Čeští fanoušci hned v první den mistrovství světa ve Friburgu ukázali, že patří mezi ty nejlepší, co hokejový svět vůbec nabízí. Neodradili je ani vysoké ceny, které tady ve Švýcarsku panují, ať už za samotné vstupenky, tak hlavně za občerstvení. Přece jen pivo za 180 korun nebo klobása přes 200. Nejsou úplně ceny, na které jsou z Česka zvyklí, ale očividně jim nějak nevadí. Pro Rádio Impuls Jakub Hromada, iDnes, Friburg.
1: No a naši hokejisté uzavřeli soupisku pro mistrovství světa. Trenéři dnes dopsali obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední místo zůstává pro brankáře Petra Kváčů. Vedení reprezentace zároveň potvrdilo, že už nečeká na další posily z NHL. Do týmu nakonec nepřijede ani obránce Radko Gudas, který po zranění dlouho nehrál. Češi tak pokračují se sestavou, která do šampionátu vstoupila včerejší výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes čeká náš tým souboj se Slovinskem. Zápas skupiny B začíná krátce po 8 a výsledek se od nás dozvíte dřív než ostatní. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen

prosím tě, hlaď mě, promiň jsem na ně, zůstal jsem sám.

Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje.

já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

Písničku Vana plná fialek právě dospívala Hana Hegerová. Přeju vám krásné sobotní odpoledne, posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Já už pro vás chystám hudební kalendář. Tentokrát bude o písničce Satelit od Petra Kotvalda. Ale ještě předtím si dáme Hanu Zagorovou s písničkou Mimořádná linka Praha-Tokio.

0: sobotní odpoledne přeju, ladíte Český impuls, rádio pro radost života. Je nejvyšší čas na náš hudební kalendář. Do osudu písničky můžou zasáhnout technické problémy. To se stalo Petru Kotvaldovi u písničky Satelit. Ptá se na ně expert na české písničky Zdeněk Sekanina.
1: Hudební kalendář Českého impulsu.
2: Petře, tuším, že v roce 1989 jste nahrál písničku Satelit. To byl vlastně velký rok, asi nejenom z hudebního hlediska.
3: Já si úplně nemyslím, že to byl 89. rok. Já si myslím, že to bylo dřív. Úplně nevím, protože já jsem tuhle písničku natočil jako vlastně song pro soutěž, která se jmenovala Bratislavská líra. Tak to bylo, možná to byl ten 89., ale teď fakt nevím. Tak to bylo tak, že se to vysílalo samozřejmě živě a my jsme na to byli připravený, ten song byl výborný, písnička skvělá, diskotékovka Jindry Parmy a text vtipnej Pavla Cmírala. Dneska nám to možná nepřipadá tak, ale tenkrát v tom roce 88 nebo 9, ta fascinace tou technikou, která okolo nás lítá jako po oběžní dráze, byla obrovská. To samozřejmě bylo zvláštní v tom textu, bylo to moc vtipný.
2: Jak to tehdy vlastně dopadlo na té liře v Bratislavě?
3: Bohužel tahle písnička, i když byla výborná a měla obrovský ambice stát se jako výherkyní ty soutěže, tak mi se stala taková nepříjemnost, že v tom přímém přenosu, když jsem šel na jeviště, tak jsem dostal do ruky mikrofon a nebyl zapnutý. Takže já jsem vlastně prvních, nevím kolik sekund, 40-50, zpíval do toho přímého přenosu do televize, že jsem sice zpíval, ale bohužel to nikdo neslyšel, že mikrofon byl vypnutý. Teprve pak mi to došlo, no, ale nicméně to už byly nervy, bylo to všechno jinak a už hlavně to kouzlo toho prvního bylo pryč. Ale nicméně to vůbec nevadilo, protože fakt se ten rok poté se po ní stal jako veliký šlágr v rádiích a vlastně lidi měli strašně rádi a mají dodneška rádi a vůbec nevadí, že tenkrát měla takový karambol během toho prvního uvedení.
2: Tak bez karambolů a v naprosté pohodě si dáme Satelit i tady u nás na rádiu Český impuls.

0: cestou, let cestou.
1: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
0: Auta jezdí tam a nákladňáky sem. Tři čumíci jdou rovnou za nosem.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na Českém impulzu právě Ladislav Štajdl dospíval písničku Jsou dny, kdy svítá o něco dřív. Za několik málo minut odbije 16. hodina, ale do zpráv v celou ještě čas máme. Čeká nás hudební dvojice a budou to kulaté písničky, protože slavíme Evropský den obezity, ten se připomíná třetí sobotu v květnu. Takže Petr Spálený a Dáma při těle a potom Michal Tučný a Michalův song. Hezký poslech.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature Promis 1/4 litru s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
4: Hudební dvojice. Aneb. Jeden za 18, druhý bez dvou za 20. Sklony.

0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 16.
1: Přeji krásnou sobotu. Miliardové dotace na solární elektrárny budí podezření. Investoři podle webu iDNES.cz staví místo jedné velké elektrárny několik menších projektů, a to těsně pod limitem 1 MW. To vše proto, aby dosáhli na podporu z modernizačního fondu. Státní fond životního prostředí přiznává, že účelové dělení projektu je zakázané, ale velmi těžko se to prokazuje. Od roku 2021 šly na podobné projekty po celé republice miliardy korun a nejvyšší kontrolní úřad už upozornil na koncentraci dotací u několika velkých hráčů. Část podnikatelů a aktivistů teď podle informací iDNESu zvažuje trestní oznámení. Předporodní rodičovský příspěvek bude zřejmě mít pevnou částku. Podle sněmovny to má být 15 000 korun. Cílem je zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Novelu podpořila koalice i opozice, kromě Topky a Hnutí STAN. Poslankyně Starostů Pavla Pivoňka-Vaňková upozornila na nedostatečnou flexibilitu návrhu a popisuje konkrétní příklad z praxe.
2: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod bohužel se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
1: Rodičovskou bude moci stát poskytovat 2 kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Novelu teď dostane k posouzení také Senát. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a Živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
3: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství.
1: Ebola v Kongu dál zabíjí desítky lidí. Africké centrum pro kontrolu nemocí hlásí už 65 mrtvých a dalších zhruba 250 pro podezření na nákazu. Čeští hygienici ale považují riziko zavlečení viru do Česka za nízké. Lidem po návratu z rizikových oblastí doporučují 3 týdny sledovat zdravotní stav a při potížích nejdřív telefonovat lékaři. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením a bolestí svalů. Může mít až 90% úmrtnost. Naši fotbalisté míří na šampionát v Americe, no a po postupu reprezentace výrazně narostl zájem o letenky do Mexika i Spojených států. Cestovní kanceláře totiž hlásí větší poptávku po speciálních fotbalových zájezdech. Fanoušci nejvíc chánějí cesty do Mexika, kde Češi odehrají 2 zápasy základní skupiny. Národní tým čeká na šampionátu Korea, Jihoafrická republika a domácí Mexiko. Turnaj začíná 11. června a hostí ho vedle Mexika také Spojené státy a Kanada. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadě.

0: Krásné sobotní odpoledne na Českém impulzu právě Věra Martinová dospívala písničku Až na vrcholky hor. V následujícím hudebním bloku se můžete těšit třeba na Karla Černocha a na písničku Dej mi ruku svou prázdnou. A teď mám pro vás scénku. Halina Pavlovská dneska uzavře pásmo svých rad, jak přežít nevěru. Mimo jiné uslyšíte, proč vzdá hold s Lukám Lesním.
1: No, sranda s ním byla veliká. Když jsme měli rozloučkový večírek, poslední, teda takovej ten takzvaná dotočná, kdy se sejdou herci a štáb po natočení filmu, je taková slavnostní večeře, a tak jsme se tam rozloučili, poděkovali jsme si navzájem a bylo asi 10:45, jsem odcházel domů. A vidím Kropáčková u stolu, pivo, červený víno, becherovka, zelená, fernet a vodka. Japa, bude vám špatně, Andulko. Jdo, píp! Japa, tak jsem šel. Odešel jsem, jak říkám, bylo 10:45, druhý den v 9:30 ráno telefon. Říkám, prosím, Troška. Dobrý den, tady ředitelka domova důchodců. Pane Troška, tak takhle ne. To bychom si nerozuměli. Jeba, prosím, co pak se děje? Co pak se děje? V 9:30 ráno se nám přivedli paní Kropáčkovou úplně tuhou. Vůbec jsme ji nemohli vypáčit z auta. To byla úplně boží. Tak jí musela sedět ve vrátnici od těch 5 hodin do těch 8 se pamatovala, protože jsme se jí báli dát do postele, aby se náhodou neudusila, kdyby na to. Jeba, a proč mi to říkáte? Já tam u toho nebyl. Já nejsem její chůva. Za prvé ona je plnoletá, za druhý je svéprávná a za třetí, když jsem jí po 10. hodině večer řekl, že jestli to všechno vypije, že jí bude špatně a ona mě poslala do pryč, tak jsem šel. Pak říká, ne, paní ředitelko, uděláme to takhle. Prosím vás, řekněte jí, že jste mi to žalovala, že jsem byl moc pozloben a že jsem řekl, že už s náma nikdy nikam nepojede. Na žádnou premiéru, na žádnou prezentaci filmu, nikam. Za 14 dní jsme přijeli do nějakého města s premiérou. Bába Kropáčková jela s jinými herci v jiném autě. Já přijel asi 15 minut po, vejdu do té místnosti, kde jsme měli jako sraz. Tam seděla Kropáčková u stolu, vedle ní seděli nějaký ty novináři. Jak mě spatřila, jak jsem večer udělala. Ježišmarja, Josef Chefe, odpuste mi to, pro Boha Krista Pána, odpuste mi to, já už se nikdy v životě také nevožeru, ježišmarja. Já jsem se musel obrátit, protože v tom momentě mě naskočil v obrázek Sarky Farky Loupežníka z filmu Hrátky s čertem, to bylo úplně přesný, to bylo úplně samý. Já jsem jim tak na ní zahrozil, říkal jsem, vy. Jo. Ne, jasný sranda veliká. Můžu vám říct, že takovou energii, jakou má ve svých 80 letech, to nemá kolikrát 20-letý kluk nebo holka.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 8,90 Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
5: Pryč DPH! Pryč DPH!
6: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Vážila málo, v oku jí hrála.

0: Posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života. Krásné sobotní odpoledne vám přeju. Za chvíli se budeme zase smát, a to s Lubomírem Lipským a Miroslavem Homolou. Pánové se potkají v lázních, ale ještě předtím několik písniček zazní třeba A ty se ptáš, co já? Od Heleny Vondráčkové.
1: Český impuls, rádio pro radost ze života.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Máš má ovečko dávno spát, i píseň ptáků končí.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Přicházel s rosou každé ráno, na dveře psal mi, že je sám.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Písničku Pábitelé právě dospíval Karel Gott. Do zpráv v celou vám pustím třeba ještě pohádkovou od Ivety Bartošové Tři oříšky. Na Českém impulzu teď už slibovaná scénka. Jak se zbavit soka v boji o ženské srdce? Za pomoci dobře mířených diagnóz. To potom podlehne i Lubomír Lipský, kterého vyšachuje Miroslav Homola.
1: Dobrý den, Hermínko.
2: Dobrý den.
1: Vy mě nepoznáváte? No, před 40 lety jsem odtud odešel jako jinok sotva 20 letý. No.
2: Před 40 lety jako ano. Jinok sotva 20 letý.
1: No.
2: To jste za...
1: Ale... Já jsem Karel.
2: Karel?
1: No ovšem, já jsem Karel. Karel.
2: Očistil jste si boty.
1: Ale já jak si...
2: No mě se to snad jenom zdá, já jsem teďko pastovala, teď jsem pastovala. Helejte se, tady vám dám ťapky.
1: Ale vy mě nepoznáváte.
2: Prosím vás, dejte sem tu.
1: Já říkám, před 40 lety jsem odtud odešel.
2: Já tady nejsem přece žádnej opro.
1: Jako jinok sotva 20 lety, já jsem Karel, Hermínko, podívejte
2: Karel.
1: Se
2: na...
1: No všem.
2: Karel.
1: No Karel Truhlářů.
2: Karel Truhlá.
1: Ano, Karel Truhlá.
2: Ten poděbaný blondňák.
1: Ale ne, ten poděbaný blondňák, to byl Josef Hrobníků. Já byl takový vážný, takový tmavovlasý, no. Karel Kovář, tedy Truhlář.
2: Tak kerej, Truhlář nebo Kovář?
1: No tak Truhlář, Hrobníků, Truhlář.
2: Ale Karel Truhlář byl přece blondiák.
1: Ale no tak, Hermínko, přece se znám.
2: Teď vy vlastně nevíte ani, jak se jmenujete, že jo?
1: Počkejte.
2: Možná, že vy už si na ty svoje vlasy ani nepamatujete.
1: Ne, tak s tím na mě nechoďte. Já totiž mám dobrou paměť, protože já piju proti skleroze takový čaj. Vy se ho znáte, ten...
2: Neznám.
1: Antisklerotín.
2: Jo, tak ten, no.
1: No.
2: Tak vidíte, no. A po 40 letech mi sem vlezete do napastovaných kuchyně v botek, že jo?
1: No, ale já moje obuv jak si...
2: Ale prosím vás, mlčte, jste všichni stejný. A Karel Truhlář byl blondiák, to mi nikdo nevymluví.
1: Nebyl jsem blondiák.
2: Ale byl! Vy jste měl vlasy žlutý jako slámu.
1: Neměl!
2: Helejte se, vy se mi sem po 40 letech přijdete hádat.
1: Pardon, já...
2: Tak to teda ne, jo. Vezete mi sem bagančatek a budete se tady ještě hádat.
1: Tak já se nehádám, Hermínko, nezlobte se, já jenom tedy, že jsem nebyl blondiák, no.
2: No, nebyl jste blondiák, helejte se, mě to jedno, jste vždycky stejný. Posaďte se.
1: Děkuji vám.
2: Ach, jo. Tak co?
1: Teď zrovna jsem si vzpomněl na to, jak jsme spolu my dva chodili pod kaštany. Je to víc jak 40 let, já to vidím, jako by to bylo teď.
2: Pod kaštany, jo?
1: Ano.
2: Tak pod kaštany já jsem teda nikdy nechodila, já ne.
1: Hermínko.
2: Já vím, vy si mě s někým pletete, ale já vím s kým. S Aničkou Cvajhamlovou. Helejte, dej jí pávu, věčnou slávu, ale co ne? Co mělo kalhoty a neuteklo před ní na strop?
1: Oj, Hermínko, já a Anička Cvajhamlová vyloučeno. Tenkrát po těmi kaštany jste byla určitě. Vidíte, já si vzpomínám, jakou jste měla krásnou červenou mašli. Jak se vám rozvázala, jak já ji potom zavazala. Sám jsem vám ji pomohl zavazovat. To víte, mladá krev.
2: Vy si pamatujete úplně pendrek teda. Fakt, já jsem mývala takovou mašle, ale ta mašle byla žlutá. A vy jste mi ji sám rozvázal, no. Takhle se vám přitom třásly ruce. Takhle, no jako dneska, no.
1: Na to říkáte, něco takového já bych si vůči vám nikdy nemohl dovolit.
2: A nebylo to pod kaštany, ale bylo to dole u řeky, u Vachtlova mlejna.
1: No tak fuj, to fuj, prosím. U Vachtlova mlýna a s vámi, no tak to bylo proti mým morálním zásadám. To je nepřichází vůbec jako v úvahu. Teď vy jste byla proti mě úplná světice. Vy jste byla anděl víla.
2: Jo, to určitě vy, kozle starý. Tak světici by tenkrát přece nehnal starý Vachtl ze stodoly hráběma a vás přitom přetáhnul pěkně po zádech. Vy jste z toho dva roky, ale ne dva roky, tak půl roku jste z toho kulhal.
1: Já jsem nikdy nekulhal.
2: Ale kulhal.
1: Ale kulhal Josefův, Hrobníkův Josef.
2: Co?
1: No Hrobníkův Josef, ten kulhal.
2: Že by?
1: No všem.
2: A kdo ví, jak to tenkrát vlastně bylo?
1: Ach, Já jsem vás skutečně miloval, vy jste byla moje veliká láska, Hermínko. Bohužel vyhrál to jiný, no.
2: O koho máte na mysli?
1: No koho, vašeho manžela Jindřicha, ne?
2: Jo, toho.
1: Hned, jak jste měli po svatbě, jsem odešel z města jako jinok sotva 20letý. A přísahal jsem, že se tam nikdy nevrátím a s vámi, že již nepromluvím ani jediného slova. Vidíte, teď tu sedím, mluvím.
2: No jo, co pak o to, huba vám vždycky. Jo. A teďko nevíte, už víte, jak to bylo.
1: Ale já vám řeknu upřímně, bylo to stejně šílenství ode mě. Chtít soupeřit s Jindřichem o vás, s ním, když on měl křídla. On se znášel v oblacích, zatímco já měl jenom křídílka. On byl sportovec, básník byl hlavně.
2: Já vám vůbec nerozumím. Bez šance. Nerozumím.
1: Jak to? Co pak Jindřich už... Máte nějaké básně? Já ku příkladu si pamatuju několik veršů a ty nezapomenu do nejdelší smrti. Jako ten... Jmenovalo se to... Nezapak to je vedlejší, ale... stál u okna a probodávali ho slunečně, nebo měsíčně, já už ne...
2: Teda na pitominky to vás vždycky člověk užil, to jo. Řečičky, žvásty, básničky. A pak mi vlezete do napastované kuchyně v botách. To se nestydí.
1: Prosím vás, co Jindřich je tady, píše básně, mohl bych ho vidět?
2: No to tak ještě, já bych mu dala teda. My jsme slušná rodina, víte.
3: Tak, králici jsou nakrmený. A já teď, Hermíno, půjdu do toho, do zahrady.
2: Hele, kdo to je? To je Karel. No pamatuješ se na něj? No Karel Truhlář, hele. Takže.
1: Jindříšku, já ti moc krát děkuju.
0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90 a Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
4: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 17.
1: Přeji krásnou sobotu. Policie vystýchala zloděje lebky svaté Zdislavy. Muž v týdnu ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. 35-letý pachatel tvrdí, že chtěl hlavně protestovat proti zacházení církve s ostatky patronky, a to hlavně proti oddělení lebky od těla. Relikvii podle policie zalil do betonu a chtěli později potopit do vody. Soud ho nakonec odmítl poslat do vazby, protože muž podepsal prohlášení, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Podle sazebníků mu teď hrozí až 8 let vězení. Restaurátoři se zároveň snaží vzácnou památku bezpečně vyjmout z betonu. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom, podepisují proti němu petici. Lidé se bojí o kvalitu vody a také prašnosti hluku a navýšení provozu na silnicích.
2: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Otrávené dětské přesnídávky v Rakousku mají novou stopu. Policii pomohl bývalý šéf rakouských tajných služeb, který při vyšetřování vytipoval 39-letého Slováka. Muže propojili s případem rodinné vazby na místa, kde se otrávené skleničky objevily, tedy Rakousko, Brno a Slovensko. Podezřelého usvědčuje také analýza vyděračského dopisu. Podle znalců ho psal člověk slovanského původu. Muž je teď ve vazbě a obvinění odmítá. Hamas přišel o svého hlavního vojenského velitele v pásmu Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že při pátečním náletu zabila šéfa ozbrojeného křídla hnutí Izadína Hadáda, kterého označuje za jednoho z organizátorů útoku na Izrael ze dne 7. října 2023. Podle palestinských zdravotníků při útoku zemřelo nejméně 7 lidí, a to včetně ženy a dítěte. Izrael tvrdí, že Hadád měl na starosti útoky proti izraelským civilistům i držení rukojmích v pásmu Gazy. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil nakonec 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie. Na něho český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě s deštěm a to možná i trvalejším. No a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Vladimír Vokál, Český impuls.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.
3: Jsou 3 minuty po 17. hodině. Na Českém impulzu právě skončily zprávy. S vámi zůstává Lenka Haluzová. Přeju vám krásnou sobotu. Máme 16. května. A první písnička, která v této hodině zazní, je S Bohem lásko, já jdu dál od Josefa Laufra.
4: Jak rád bych dostal ještě jeden verš,

Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.

0: Písnička Neplač malá od skupiny Rangers právě dozněla na Českém Impulzu. Já vám přeju krásnou sobotu. Večer se blíží, pokud byste se rádi podívali na něco pěkného v televizi, ale nechce se vám probírat televizním programem a hledat, tak vydržte. Saša Hemala pro vás našel. Za chvíli se přihlásí se svými televizními tipy. Předtím se ale ještě zahrajeme. Těšit se můžete třeba na Petra Kotvalda a Stando Hloška s písničkou Sen můj a Lízin.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 24,90 banány kilo. Nabídka platí od 13. do 19. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě.

0: sobotu s datem 16. května vám přeju z Českého impulzu. Pořád vám hrajeme jenom to nejlepší, co máme z české a slovenské muziky let 60. až 80. Těšit se můžete třeba na písničku Nešlap nelámej od Hany Zagorové, ale teď už se přidává Alexandr Hemala, ten se hlásí o slovo se svými televizními tipy na to nejlepší, co vás čeká večer v televizním vysílání.
1: Televizní tipy Alexandra Hemaly.
2: Když sobotní večer neotevírá pohled do světa zvířat, pak je tu další varianta otevřít ho s Karlem Šípem. Co na tom, že na obrazovce byl včera? Asi není pana Šípa dosti. Tak je tu ve 20 hodin speciální vydání této oblíbené show s názvem Všechno párty. Již po dva večery jste mohli sledovat písničkový rozstřel a dnes už je tu dlouho očekávané finále Eurovision Song Contest 2026, vysílané v přímém přenosu. A ten, kdo se stane vítězem, tak do jeho země se podíváme na přes rok. Ale to dnešní začíná v 21 hodin též na ČT1. Ale soutěžit se dá i ve Vědomostech, to konečně všichni příznivci lovu dobře vědí a také jim dozajista neušlo, že již několik sobotních večerů je tu její supervize, kde musíte navýšit vědomosti a poté také ta výhra sahá velmi, velmi vysoko. 2020 televize Nova Superlov. Jestli se vám nechce soutěžit či zpívat, mají pro vás na Primě zákony vlka. Ale tady to nebude povzbudivý pohled. V Roklině poblíž turistické vyhlídky bylo nalezeno tělo mladé dívky. Příliš křehká pravidla, to je název dnešní epizody ve 20.15 na Primě. Přeji hezký sobotní večer.
1: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Na rádiu Český impuls právě dozněla večerem zhýčkaná Marie Rotrová. Blíží se nám konec 17. hodiny, ale do zpráv v celou mám pro vás připraveného třeba ještě Karla Zicha s písničkou Není všechno paráda. Večer po 19. hodině to budou country, folk a trampské písničky. No a já se pro dnešek loučím, uslyšíme se spolu zase zítra odpoledne. Tak mějte krásný zbytek soboty.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Ať už si dobíjíte baterky u moře, v lese nebo na horách, váš elektromobil to pohodlně zvládne s jedním čipem od Pre. Doma i v zahraničí. Máme energii být si blíž. Jsme Pre. Více na pre.cz.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Já, ač mám spánek beze snů, mě včera sen se zdá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Zavři pusu, ať jsi spát, vždyť už bude brzo den.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života. Rádio Český impuls. Zprávy v 18.
3: Přeji krásnou sobotu. Muž podezřelý z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstane zatím na svobodě. Okresní soud v České Lípě totiž rozhodl, že na 35-letého obviněného neuvalí vazbu. Podle policie ukradl muž relikvii proto, že nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele a chtěl ji soukromně pohřbít. Lebku zalil do betonu a podle kriminalistů ji chtěl už včera potopit do řeky nebo do jiné vody. Policie ho zadržela ve čtvrtek a za krádež výtržnictví a poškozování cizí věci mu hrozí až 8 let vězení. Už i Slovensko má obavy z náletu ruských dronů poblíž hranic s Ukrajinou. Prezident Pellegrini proto žádá rychlé posílení pravomocí vojáků. To vše proto, aby mohli efektivně zasahovat proti létajícím strojům.
4: Veliké znepokojenie nad ruskými útokmi na západnú Ukrajinu blízko hranic Slovenska vyjadril dnes aj premiér Robert Fico. Priznal, že drony útočili veľmi blízko a musíme byť opatrní. Zároveň si želá, aby čo najskôr došlo k prímeriu. Bezpečnostná rada sa zvolá, ak dôjde k ohrozeniu Slovenska. V prípade ďalšieho útoku sa znovu zatvoria všetky hraničné priechody s Ukrajinou. Tá na teraz dokáže drony v elektronickom boji zostreliť alebo vyradiť. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
3: Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovi výroky od Tchaj-wanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tchaj-wanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. Naše hokejisty na mistrovství světa žene velké množství českých fanoušků. Do Švýcarska jich dorazili až 4 000. Pokračuje zpravodaj webu iDnes.cz.
5: Čeští fanoušci hned v první den mistrovství světa ve Friburgu ukázali, že patří mezi ty nejlepší, co hokejový svět vůbec nabízí. Neodradili ani vysoké ceny, které tady ve Švýcarsku panují, ať už za samotné vstupenky, tak hlavně za občerstvení. Cen pivo za 180 korun nebo klobása přes 200 nejsou úplně ceny, na které jsou z Česka zvyklí, ale očividně jim nijak nevadí. Pro Rádio Impuls Jakub Hromada, iDnes, Fribourg.
3: No a naši hokejisté uzavřeli soupisku pro mistrovství světa. Trenéři dnes dopsali obránce Jana Ščotku a útočníka Jana Mandáta. Poslední místo zůstává pro brankáře Petra Kváčů. Vedení reprezentace zároveň potvrdilo, že už nečeká na další posily z NHL. Do týmu nakonec nepřijede ani obránce Radko Gudas, který po zranění dlouho nehrál. Češi tak pokračují se sestavou, která do šampionátu vstoupila včerejší výhrou 4-1 nad Dánskem. Dnes čeká náš tým souboj se Slovinskem. Zápas skupiny B začíná krátce po 8 a výsledek se od nás dozvíte dřív než ostatní. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě s deštěm a to možná i trvalejším. No a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Vladimír Vokál, Český impuls.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Takhle hraje Český impuls.
1: Jedu takhle tábořit, Škodou sto na Oravu. Spěchám, proto riskuji, projíždím přes Moravu.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

Ještě rozhlídni se kolem, tenhle pokoj bude sám. Ještě pobuď s tímhle stolem, sedni na okenní rám. Ještě jednou otoč světlem, abys prohlídla svůj kout. Ještě pohlaď tátu v betlém, s kterým nikdo nesměl hnout. Ještě pohled, jak se tenčí v kalendáři počet stran. Škoda jen, že nejsi menší, že jsou okna do kořán. Motýl zvenčí, dovnitř vlít, můžeš zůstat, můžeš jít.

0: Rádio Český impuls. Hrajeme na chytrém telefonu.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před salonem stál v prachu dav, v tvářích cejch očekávání. Uprostřed šibenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já, šerif četl neúprostným hlasem rozsudek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v 19.
1: Přeji krásnou sobotu. Miliardové dotace na solární elektrárny budí podezření. Investoři podle webu iDNES.cz staví místo jedné velké elektrárny několik menších projektů, a to těsně pod limitem 1 MW. To vše proto, aby dosáhli na podporu z modernizačního fondu. Státní fond životního prostředí přiznává, že účelové dělení projektu je zakázané, ale velmi těžko se to prokazuje. Od roku 2021 šly na podobné projekty po celé republice miliardy korun a nejvyšší kontrolní úřad už upozornil na koncentraci dotací u několika velkých hráčů. Část podnikatelů a aktivistů teď podle informací iDNESu zvažuje trestní oznámení. Předporodní rodičovský příspěvek bude zřejmě mít pevnou částku. Podle sněmovny to má být 15 000 korun. Cílem je zajistit předvídatelný a dostatečný příjem pro těhotnou ženu. Novelu podpořila koalice i opozice, kromě Topky a Hnutí STAN. Poslankyně Starostů Pavla Pivoňka-Vaňková upozornila na nedostatečnou flexibilitu návrhu a popisuje konkrétní příklad z praxe.
2: Žena, která neporodila v kalendářním měsíci plánovaného porodu, ale ten porod, bohužel, se přesunul do toho druhého měsíce. Tím pádem jeden měsíc vypadává podpora.
1: Rodičovskou bude moci stát poskytovat 2 kalendářní měsíce před očekávaným dnem porodu od ledna příštího roku. Novelu teď dostane k posouzení také Senát. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a Živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
3: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale shodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství.
1: Ebola v Kongu dál zabíjí desítky lidí. Africké centrum pro kontrolu nemocí hlásí už 65 mrtvých a dalších zhruba 250 pro podezření na nákazu. Čeští hygienici ale považují riziko zavlečení viru do Česka za nízké. Lidem po návratu z rizikových oblastí doporučují 3 týdny sledovat zdravotní stav a při potížích nejdřív telefonovat lékaři. Ebola se šíří kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaminovaným materiálem. Projevuje se krvácením, horečkou, zvracením a bolestí svalů. Může mít až 90% úmrtnost. Naši fotbalisté míří na šampionát v Americe, no a po postupu reprezentace výrazně narostl zájem o letenky do Mexika i Spojených států. Cestovní kanceláře totiž hlásí větší poptávku po speciálních fotbalových zájezdech. Fanoušci nejvíc chánějí cesty do Mexika, kde Češi odehrají 2 zápasy základní skupiny. Národní tým čeká na šampionátu Korea, Jihoafrická republika a domácí Mexiko. Turnaj začíná 11. června a hostí ho vedle Mexika také Spojené státy a Kanada. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno, během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě s deštěm a to možná i trvalejším. No a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Vladimír Vokál, Český impuls.
0: Český impuls. Hrajeme vám country, folk a trampské písničky.

Až budu starý, mužem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat. Až budu starý, mužem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša, jako čínský mudrc sednu na břeh řeky

starý mužem, pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starý mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam

budu starý, mužem budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starý, mužem budu místo vody pít lahodné víno ze čpánku. Koupím si pergamen a štětec a tuš a budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už starý.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Je tam brána zdobená, cestu otevírá.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

hranici, Budvaru sklenici vyprázdnil celník Jiří. Náhle na silnici pádnul mu na sítnici obrázek postavy, která si k čáře míří. Ježíš Maria, to je houska, už zazde utíkat do Rakouska. Ty chlape bídná, vím, o

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 20.
1: Přeji krásnou sobotu. Policie vystýchala zloděje lebky svaté Zdislavy. Muž jí v týdnu ukradl z baziliky v Jablonném v Podještědí. 35-letý pachatel tvrdí, že chtěl hlavně protestovat proti zacházení církve s ostatky patronky, a to hlavně proti oddělení lebky od těla. Relikvii podle policie zalil do betonu a chtěli později potopit do vody. Soud ho nakonec odmítl poslat do vazby, protože muž podepsal prohlášení, že se vyvaruje páchání trestné činnosti. Podle sazebníků mu teď hrozí až 8 let vězení. Restaurátoři se zároveň snaží vzácnou památku bezpečně vyjmout z betonu. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom, podepisují proti němu petici. Lidé se bojí o kvalitu vody a také prašnosti hluku a navýšení provozu na silnicích.
2: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Otrávené dětské přesnídávky v Rakousku mají novou stopu. Policii pomohl bývalý šéf rakouských tajných služeb, který při vyšetřování vytipoval 39-letého Slováka. Muže propojili s případem rodinné vazby na místa, kde se otrávené skleničky objevily, tedy Rakousko, Brno a Slovensko. Podezřelého usvědčuje také analýza vyděračského dopisu. Podle znalců ho psal člověk slovanského původu. Muž je teď ve vazbě a obvinění odmítá. Hamas přišel o svého hlavního vojenského velitele v pásmu Gazy. Izraelská armáda tvrdí, že při pátečním náletu zabila šéfa ozbrojeného křídla hnutí Izadína Hadáda, kterého označuje za jednoho z organizátorů útoku na Izrael ze dne 7. října 2023. Podle palestinských zdravotníků při útoku zemřelo nejméně 7 lidí, a to včetně ženy a dítěte. Izrael tvrdí, že Hadád měl na starosti útoky proti izraelským civilistům i držení rukojmích v pásmu Gazy. Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Katalánska ze třetí řady. V kvalifikaci na okruhu Katalunia v Barceloně obsadil nakonec 7. místo. Nejrychlejší byl Celestino Vietti z Itálie. Na něho český jezdec ztratil 0,5 sekundy. Zítra bude v Čechách polojasno až skoro jasno. Během dne přechodně kupovitá oblačnost a zejména na západě místy jinde jen ojediněle s přehánkami. Na Moravě a ve Slezsku bude zataženo až oblačno, k večeru v jihozápadní polovině až polojasno, na východě s deštěm a to možná i trvalejším. No a nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě a severovýchodě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Vladimír Vokál, Český impuls.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Jen tři kříže z bílýho kamení někdo do písku poslává.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let.
2: Říkej mi
0: celý den.
2: Co toužím slyšet, říkej mi. Na hlas i tiše, říkej mi.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Český impuls. Hrajeme vám na večírek.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: nebylo tam.
1: Rádio Český impuls. Zprávy ve 21.
2: Umělá inteligence mění fungování našich firem. Podle průzkumu společnosti Deloitte považuje dopad AI na firemní kulturu za velmi významný zhruba 72% českých a slovenských podniků. Více než polovina firem zároveň říká, že umělá inteligence už ovlivňuje rozhodování managementu. Do průzkumu se zapojilo 275 respondentů z Česka a Slovenska. Firmy nejčastěji řeší, jak AI zapojit do každodenní práce a také do firem. Procesů. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
3: Protože by to pomohlo školním jídelnám nám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
2: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců, také dětské domovy nebo nemocnice. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Podepisují proti němu petici. Lidé se bojí o kvalitu vody a také prašnosti, hluku a navýšení provozu na silnicích.
4: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
2: Česko posiluje zemědělskou spolupráci se Srbskem. Ministr zemědělství Martin Šebestián se na tom při návštěvě Bělehradu dohodl se svým srbským protějškem Draganem Glamočičem. Vzájemný obchod v oboru loni vzrostl o téměř polovinu a přesáhl 3 miliardy korun. Obě země chtějí spolupracovat hlavně ve zpracovatelském průmyslu, živočišné výrobě nebo ve veterinární oblasti. Češi se zároveň představují na velkém zemědělském veletrhu v Novém Sadu. Tam vystavuje 12 našich firem. A ještě mistrovství světa. Česká reprezentace hraje se Slovinskem a po první třetině prohrává 0-1. Další průběžný výsledek ve zprávách za hodinu. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami, na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno, na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravě a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
5: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

Zaspívejte si s námi. Český impuls. České písničky na váš večírek.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 22. Solární dotace míří pod větší kontrolu. Některé firmy totiž místo jedné velké elektrárny staví několik menších projektů těsně pod limitem 1 MW. To proto, aby dosáhly na státní podporu. Podle webu iDnes.cz šly od roku 2021 na podobné elektrárny miliardy korun z modernizačního fondu. Státní fond životního prostředí připouští, že účelové dělení projektu zakázal, ale velmi těžko se to dokazuje. Případem už se zabýval i Nejvyšší kontrolní úřad a část podnikatelů zvažuje trestní oznámení. Mezi Černým dolem a pecí pod Sněžkou hlídá motoristy nová kamera. Má zajistit klid pro ohrožené tetřívky.
1: Kamera na rozcestí pod Lesní boudou se nachází kousek od jednoho z nejvýznamnějších tokanišť tetřívků. Řidiči horskou silnici často využívají jako zkratku, přestože pro vjezd musí mít zákonný důvod. V Krkonošském národním parku je už 10 kamer. Počet nelegálních vjezdů se díky monitorovacímu systému výrazně snížil. Do budoucna jich má být až trojnásobek. Tomáš Plecháč, Královéhradecká redakce Mladé fronty Dnes.
0: Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
2: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
0: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mühlviertlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Trump z Číny odjíždí s rozporuplným výsledkem. Americký prezident po jednání se Xi Jinpingem oznámil jedinou větší dohodu. Jedná se o nákup 200 letadel společnosti Boeing. Kritiku ale vyvolali Trumpovy výroky od Tchaj-wanu. Prezident obvinil ostrov z krádeže amerického čipového průmyslu a označil to za složitý problém pro Spojené státy americké. Americká strana navíc po summitu vůbec nezmínila Ukrajinu ani další podporu Tchaj-wanu. Podle expertů tak dvoudenní schůzka nepřinesla zásadní průlom v obchodě ani v bezpečnostních otázkách. Na naši hokejisté bojují ve svém druhém utkání na mistrovství světa. Jejich soupeřem je Slovinsko a po druhé třetině vedou Češi 2-1. Výsledek ve zprávách za hodinu. Zítra bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno. Až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě pak s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů. Na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
3: Hrajeme vám na večírek. České písničky 60. až 80. let. Rádio Český impuls.

chtěj mi lásku brát. Ruby, jak žil bych rád.

Někdo hráčí kráčet v brnění, má na něm rádoby erb. Když není uhozen, rychle je prozrazen, když neříká krásné erb, tak ten si říká o malheur.

Takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.

schovaných na sladké chvíle před spaním.

0: Rádio Český impuls. Zprávy ve 23.
1: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
2: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
1: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
3: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Prašky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze jeden bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co viděl.

Za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: I takhle hraje Český impuls.
1: Dneska už mě fóry nějak nejdou přes pisky. Stojím s dlouhou kravatou na bedně pod whisky.
0: Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den.
2: Mám už tváři sní, to léta můžou být.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

0: Rádio Český impuls. České písničky 60. až 80. let.
1: Měl jsem rád Blažka jak svojho synka. Z jedného hrnka jsme kafe pili. Vymetli jsme kina, takoví jsme byli. A žádnou srandu jsme neskazili. Žizeň jsme hasili v knajpě na nadráži. A jak byl v ráži, jak už ho měl, do jedné tlápy chytnul dva chlápy a i do lochu bych místo něho šel. Loni se u nás povyšovalo na vyšší místa za vyšší plat. To se robí vždycky automaticky, jak který si chachar zdrhne na západ. Za ten deň pluvnul by sem si do ksichtu, bo sem se zdržel u jedné ženy. A jak sem po absenci přišel na šichtu, tak už byl Blažek povyšený. Tým pádem Blažek mi včel

dejte se všetci přejeď rychlíkem, kozla zahradníkem jste zrobili a pytláka hajnem a zloděja tajnem, to jste se pěkně vybarvili. Teď je to gauner a svině zprosta, duševně silně zakřiknutý.

od jisté doby nemám rád Blažka, k svatku mu ruku nepodám. A jak na mopedu přes kaluž pojedu,

0: Rádio Český impuls. Zprávy o půlnoci.
1: Muž obviněný z krádeže lebky svaté Zdislavy zůstává na svobodě. Soud v České Lípě totiž odmítl poslat 35-letého muže do vazby, i když mu za krádež vzácné relikvie hrozí až 8 let vězení. Podle policie lebku zalil do betonu a chtěl ji pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavováním v kostele. Restaurátoři se teď snaží relikvii bezpečně vyjmout z betonového bloku. Policie zároveň prověřuje, jak lépe zabezpečit podobné historické památky. Krušnohorci mají výhrady k nové těžbě. Po sporech o litium na Cínovci a o živec v Potůčkách je dalším sporným projektem kamenolom v Jindřichovicích.
2: Postoj místních je všude stejný, strach z dopravy a obavy o přírodu, hlavně o vodu. Krušnohoří, které bývalo historicky centrem těžby, ale nové projekty potřebuje. Bez surovin nebude rozvoj a oblast zůstane chudá. To je také hlavní argument společnosti České štěrkopísky, která chce u Jindřichovic otevřít kamenolom. S místními ani radnicí ale schodu nenašla. Končí přitom termín pro podání připomínek na karlovarské hejtmanství. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Policie na Brněnsku vyšetřuje možné týrání psa. Ve Šlapanicích odchytili Cane Corso se známkami popálení a případem se už zabývají kriminalisté. Majitele psa policie zná, zatím ho ale nevyslechla. Vyšetřovatelé teď zjišťují, jak zranění vznikla a kdo za nimi stojí. Policie zároveň žádá svědky, aby se přihlásili na linku 158. Česko-Krumlovsko připravuje novou cyklotrasu. Od srpna bude propojovat Vyšší Brod a rakouský Reichenthal. Povede například přes historický hraniční přechod mezi Konrátovem a Štiftungem. Cyklotrasa přijde na 22 milionů korun. K čemu cesta sloužila dřív, to prozradil vyšebrodský místostarosta Jaroslav Marek.
3: Kdysi byla využívaná samozřejmě pohraniční stráží, teď do poslední fáze byla využívaná zemědělci a těch posledních 400 metrů bylo takový, že to de facto už ani nebyla cesta.
1: Nová cyklotrasa naváže na stávající stezku v oblasti Vyššího Brodu a rakouského Mielfirtlu. Po ní se cyklisté projedou už na konci srpna. Díky asfaltovému povrchu budou moci cestu využívat vozidla i auta s povolením. Švýcarsko otevře tajné spisy o nacistovi Josefu Mengelem. Obávaný lékař s Osvětimi, přezdívaný Anděl smrti, po válce uprchl do Jižní Ameriky. Historici ale dlouhodobě uvažují o tom, že se skrýval i ve Švýcarsku. Tamní tajná služba teď po letech souhlasila se zpřístupněním utajovaných dokumentů, které měly zůstat zavřené až do roku 2071. Badatelé chtějí zjistit, jestli Mengele po útěku z Evropy tajně nenavštěvoval Curych a využíval tak švýcarské zázemí. Mengele nakonec zemřel v Brazílii, a to až v roce 1979 pod falešným jménem. Čtvrté kolo nadstavbové části první fotbalové ligy mělo na programu 4 zápasy. Ve skupině o udržení vyhrála nakonec Ostrava nad Zlínem 2-0. Stejně tak Teplice porazili Duklu také 2-0. O sestupujícím se tedy rozhodne až za týden při vzájemném utkání Dukly s Baníkem. V dalším utkání prohrálo Slovácko s Mladou Boleslaví 0-3 a v prvním ze dvou zápasů play-off o umístění vyhrála Olomouc v Karviné 3-1. Dnes bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, na východě i s deštěm. A nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy jen kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

Šel jsem světem tam a sem, nikdy rovnou za nosem. Měl jsem radost velikou, když jsem mohl jít oklikou. Já jsem viděl víc a dál, nežli kdybych v klidu stál. Jako svatý šel jsem světem plným chyb, pytlák snů a pytlák ryb. Někdy mlčky, jindy zas, spoléhal jsem na svůj hlas. Bohu dík i bohužel za to, že jsem život měl.

Šel jsem světem podél vod, šel jsem s větrem o závod, ale čas, ten lakomec, dožene tě nakonec. Poznávám ho po hlase, když ironicky zeptá se, jak se daří. Proti času není zbraň, všichni platíme mu daň, ale proč se jen tak vzdát, dokud žiju, žiju rád. S polemizí oseň, na tom se nic nemění.

hodně lásky, hodně ran, které bolí. Chodím světem dál a dál, cestou vždycky jsem si přál, aby dřív než zazní stop, po mně zůstalo pár stop. Tak jsem káru ze všech sil, podél cest jsem roztrousil.

I takhle hraje Český impuls. Jako jediní hrajeme české písničky 60. až 80. let celý den. Český impuls. Rádio pro radost ze života.

nad zlato a bohatství je moudrost a uvážlivý čin. Že Eldorado není kdesi v dálce, ale docela blízko, v našich srdcích a v našem myšlení. A že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Rádio Český impuls. Zprávy v jednu.
1: Single život je v Česku stále běžnější. Podle nového průzkumu Karlovy a Masarykovy univerzity žije bez partnera téměř každý pátý člověk a nejvíc nezadaných je mezi mladými do 30 let. Jak píše web iDnes.cz, ženy jsou podle sociologů se single životem spokojenější a často ho berou jako vlastní rozhodnutí, zatímco muži partnerku častěji hledají marně. Až 3/4 mladých mužů navíc přiznávají, že neumí randit. Výzkum zároveň ukazuje, že dnešní 15-letí začínají se sexem později než předchozí generace. V jihočeských školních jídelnách by mohlo být víc biopotravin. Stále více farmářů má totiž zájem nabízet své produkty na krajském online tržišti. V systému je zapojených zhruba 50 školních jídelen. Počet dodavatelů regionálních produktů se za rok zvýšil o 11 na 85. Metodička školního stravování na jihočeském krajském úřadě Petra Martinková větší počet zapojených producentů s biopotravinami vítá.
2: Protože by to pomohlo školním jídelnám v plnění nové vyhlášky o školním stravování, kde je povinný podíl 2% biopotravin.
1: Jihočeské tržiště spustil kraj před 4 lety. Kromě škol na něm nakupují produkty lokálních zemědělců také dětské domovy nebo i nemocnice. V sobotu se šlo z Prahy do Prčice. Na tradiční pochod se vydalo přes 23,5 tisíce lidí, což je asi o 800 méně než loni. Organizátoři pokles přičítají chladnému a deštivému počasí, které odradilo hlavně cyklisty. Největší zájem byl o 30-kilometrovou trasu z Tábora. V cíli letos účastníci dostali tradiční plastovou botu v hnědé barvě. Obyvatelé Benešovic na Tachovsku odmítají chystaný kamenolom. Momentálně proti němu podepisují petici. Lidé se nejvíc bojí o kvalitu vody, ale také prašnosti, navýšení provozu na silnicích a bojí se i hluku.
3: Petici proti plánovanému kamenolomu už podepsalo téměř 700 lidí. Obyvatelé Benešovic i nedaleké Pražky tvrdí, že si vzali hypotéky a postavili domy proto, aby žili v klidu, což by s těžbou živce plánovanou na 30 let padlo. Kvůli ochraně vodního zdroje s případnou těžbou nesouhlasí ani další obce, včetně Stříbra. Na příští týden chystá krajský úřad veřejné projednání, a to distanční formou. Kraj také vyčká na nezávislý odborný posudek. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Benešovice.
1: Příběh kytovce Timiho definitivně skončil. Dánské úřady totiž potvrdili, že mrtvý keporkak, vyplavený u ostrova Anholt, je opravdu známá velryba, která týdny bloudila Baltským mořem. Identitu potvrdilo sledovací zařízení, nalezené na těle zvířete. Timi opakovaně uvázel na Mělčině u německého pobřeží a jeho záchranu sledovala média i veřejnost po celé Evropě. Odborníci už dřív upozorňovali, že jeho šance na přežití jsou velmi malé. Naši hokejisté na mistrovství světa překvapivě padli se Slovinskem. Národní tým sice otočil zápas z 0-1 na 2-1, nakonec ale prohrál 2-3 v prodloužení. Rozhodující gól dal hned v úvodu nastavení Slovinec Marcel Machkovec. Češi tak po výhře nad Dánskem berou z druhého utkání na mistrovství světa pouze jeden bod. V neděli bude polojasno až skoro jasno, během dne na západě místy s přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku bude naopak zataženo až oblačno, až k večeru v jeho západní polovině polojasno. Na východě s deštěm i trvalejším. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů, na východě Moravy a ve Slezsku kolem 10 stupňů Celsia. Příjemný poslech přeje Vladimír Vokál.
0: Český impuls. Rádio pro radost ze života.

abych na cestu sedal. Pelikán křídly zamával, vítr je příhodný a stálý, za námi slunce mosty pálí, tak proč bych ještě vyčkával?

mých věčných cigaret a dýmek. Ty žiješ jenom ze vzpomínek a já se stále nevracím. Námořní mapy pokryl prach, mé knihy nikdo neutírá, nevíš, zda právě neumí.

Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já. Obsah kapes, vysypu si, tvé sny vracím zklamáno. Někdo z nás to říci musí, buď to ty, anebo já.